nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla, ty asi ano, víš.
2: Tak takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, ta ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: Mm-hmm. A nebo ty řeznické krámy, řeznické věc, krámy, co oblibou také, říkáš. Také, dobře, tak, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít tak, a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali, a teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté lepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuju za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se provrtají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost limáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Ryby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startující se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím. Ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co zlatila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi. Vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Aha. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo,
1: vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, to jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale To nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázek.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. Hmm. To není legrace, no, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to opravdu.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokola, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdyby je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský. Jako z toho videostopu úplně vymýšlel.
2: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
1: Podívej, já si to
2: jenom
1: taky...
2: to ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro si.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi neozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla vidím. Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi se strýčkem Rosákem. Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hodně obstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili, a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spolupčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsou... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vyfiluto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří to
5: nestyď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím fagotem
9: ten jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo. Každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Já jsem si

0: kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
1: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
0: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš Tobis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
3: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková. Děkuji za pozvání.
4: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžem poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
3: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Od října se v takzvané superdávce mění výpočet podpory na bydlení. Domy a chaty ve Vysoké Libni na Mělnicku budou mít kanalizaci. Čekáme jasno nebo skoro jasno, z rána ojedinělé mlhy a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podpora na bydlení v superdávce bude od října vycházet z dat jednotlivých okresech. Dosud se určovala podle počtu obyvatel ve městě. Takzvané normativy na bydlení vycházejí z počtu lidí v domácnosti nebo průměrné ceny nájmu, kterou žadatelé platili v minulosti. Podle Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení je výpočet podle okresů adresnější. Podporu ale může v některých okresech ovlivnit třeba vyšší počet nájemních bytů, které mají nižší nájemné než tržní.
2: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky, což funguje dobře pro ty lidi, kteří v takových bytech bydlí, ale když někdo nemá to privilegium, tak prostě ten normativ je nastavený níž, než on fakticky bude platit.
0: Od října taky nově k takzvaným zranitelným domácnostem patří samoživitelé s dětmi do 15 let. Podle ministerstva práce se jim díky tomu navýší superdávka v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Novou kanalizaci staví dělníci ve Vysoké Libni na Mělnicku. V budoucnu by měla být i v dalších 12 okolních obcích. Lokalitu o rozloze asi 200 kilometrů čtverečních je nutné chránit kvůli čerpání pitné vody v Mělnické Vrutici. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
3: Jedná se o opravdu malé obce, často pouze sídla. Nicméně tyto jsou v pásmu hygienické ochrany vody a my musíme o ně pečovat tak, že zajistíme hygienickou likvidaci odpadních vod.
0: Podle odhadu vodohospodářů vyjde vybudování kanalizace celého území asi na 1 miliardu korun. Na lince C pražského metra začíná dnes výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava. Sport.
0: České tenistky si v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. Semifinále se Španělskem rozhodly už po dvou hrách. První bod získala Karolína Muchová a postup potvrdila Linda Nosková. Finále je na programu dnes. Češky vyzvou buď Italky nebo Ukrajinky. Počasí. Čeká nás slunečný podzimní den, tedy jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojedinělé mlhy a naměříme od 19 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se uklízí po nehodě u Berouna. Na kilometru 18,5 před sjezdem na centrum osobní auto srazilo zvěř. Nepořádek byl v obou pruzích, projíždějte opatrně. Na dálnici D7 u Třebíze pozor na nehodu nákladního auta v příkopu. A na Pražském okruhu počítejte s omezením v provozu mezi Ořechem a odbočkou na Barandov. Kvůli práci na vozovce se bude mezi 16. a 19. kilometrem projíždět až do rána v každém směru jedním pruhem. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách začíná Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že v pražské zoo se v létě narodilo hned 5 gepardích mláďat a nebudou chybět ani děti. Všechno chce mít hned, nerad se dělí a běda, když mu někdo řekne ne. O takovém člověku někdy říkáme, že je rozmazlený. Jak se ale rozmazlenost pozná podle dětí? Na to jsme se zeptali předškoláků z Berouna a jejich odpovědi uslyšíte. A z českých písniček si zahrajeme Helenu Vondráčkovou, Lucii Bílou nebo Leška Semelku. A jako první to bude Alice Springs a Vrať se mi zpátky. Tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Leszek Semelka jednou větou, 13 minut po 5. hodině. Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 26. září a já mám pro vás pohled do kalendáře, respektive Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
3: Vlak RB RegioJet.
2: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton. Hasta la vista, baby. Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi. I'll be back. 45 má tenistka Serena Williams. You owe me apology. I have never cheated in my life. A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu. Dan.

0: Dvě minuty po čtvrté na šest a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teploty v regionu se pohybují od 2 do 8 stupňů. V rámci středočeského kraje jinak sobota bude jasná nebo skoro jasná. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty naměříme 19 až 22 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, ty budou mírně nepříznivé.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: vámi je dobré ráno, střední Čechy. Čekat, vystřídat se nebo přijmout, že něco nejde, může být pro malé děti obtížné. Tyhle dovednosti se teprve učí a samotný pláč proto nemusí znamenat rozmazlenost. O té obvykle mluvíme, když člověk opakovaně vyžaduje ústupky a málo bere ohled na ostatní. Chce, aby se věci řídily především jeho přáním. No a co dělá člověk označovaný za rozmazleného, teď popíšou berounští předškoláci.
1: Jak tě v mládí vychovají, takový budeš po zbytek života. Dnes na téma rozmazlenost.
2: Že vlastně furt leží a řekne si o to, co chce a on mu to někdo donese.
3: On honí, že má někoho lát, že mu chce dávat posenky.
4: Že se já tvůj.
5: Že někoho miluje.
6: Že se mlačí, že nikoho nemá lát.
7: Protože když je někdo línej, není to hezký.
8: Že mu všechno dovolujem.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat více policistů. Očekávají, že vyjede víc řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Svatého Václava si o víkendu připomene Stochov na Kladensku. Český patron se tam podle legendy narodil. Na tamním mírovém náměstí vystoupí několik hudebních uskupení. V neděli se lidé při průvodu městem zastaví i u stovky let starého svatováclavského dubu. Podrobnosti o programu jsou na webu města. Na Rohanském ostrově v pražském Karlíně dnes proběhne piknik nejen pro lidi bez domova. Podle organizátorů má akce setřít rozdíly mezi lidmi z různých sociálních skupin. Program začíná v 11 hodin a končí v 6 odpoledne. Lidé můžou na piknik donést jídlo, které nevyužijí, třeba marmelády, kompoty, potravinové přebytky ze sklepů, domácností i zahrad. Čeští fotbalisti do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci jen remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Na přímý postup na šampionát z prvního místa mají čeští mladíci už jen teoretickou šanci. Místo v baráži jim zaručí středeční výhra v domácím utkání s Bulharskem. A počasí čekáme slunečný den, tedy jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojedinělé mlhy a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. Nákladní auto na 30,5 kilometru sjelo do příkopu. Na místo míří policie, s opatrností tam projedete. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvolněte u Berouna. Na 18,5 kilometru před sjezdem na centrum se uklízejí následky srážky osobního auta se zvěří. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté s vámi bude dál. Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
0: Ano, vydáme se do pražské zoo, kde se narodilo hned 5 gepardích mláďat, tak počkejte si za chvíli.
2: A teď už Helena Vondráčková a Dlouhá noc, tak dobré ráno.

0: Vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. 4 samci a 1 samička. Paterčata gepardů se už 3. měsíc rozkoukávají ve venkovním výběhu pražské zoo. Jak se jim teď daří a kdy je uvidíme, natáčela naše reportérka Sabina Vosecká.
1: Ta nálada je samozřejmě trošku jiná než obvykle, nejsou zvyklí na to, aby se tady sešlo tolik lidí, takže první reakce byla ostražitá.
2: Popisuje chování mláďat při naší novinářské návštěvě v zoo Praha kurátor savců Pavel Brandl.
1: Kočka si hodně volala ty mláďata k sobě a ty mláďata se posléze tak, jak jsme to čekali, ale začaly víc zajímat.
2: Koťata už nejsou závislá na mateřském mléku a plnohodnotně jí maso. Jejich příchod na svět se ale neobešel bez komplikací.
1: Daenerys zcela odmítla stáj, která byla připravená pro ní a pro porod. Porodila ve venkovním výběhu a tak to i zůstalo, takže ta koťata musela v červnu přečkat venku několik velmi prudkých bouřek. Denny je dokázala udržet v relativním suchu. Ta gepardice je v podstatě, řekněme, zvíře, které je dlouhodobě v léčbě, má trvalé chronické trávicí potíže, takže z toho hlediska to bylo obtížné. A navíc zhruba uprostřed léta se přidali silné potíže trávicí, objevily se tam průjmy.
2: Odchov takových mláďat je přitom vzácnost. Ve volné přírodě totiž patří gepardi mezi nejohroženější šelmy.
3: Je pravda, že původně jsme plánovali představit gepardy už po té vakcinaci a odčervení někdy na konci srpna, ale nakonec vzhledem k infekci, střevní infekci jejich matky Daenerys, jsme to museli odložit. Opravdu to chvíli vypadalo, dokonce, že dojde na to vůbec nejhorší, ale ta matka projevila svou houževnatost už po několikáté v životě a všechno zvládla.
2: Doplňuje mluvčí pražské zoo Filip Mašek. Gepardi patří k tradičním druhům zdejší zahrady. První jedinec pocházel z cirkusu Kluckský, a to už v roce 1933. Skutečný chov gepardů datuje pražská zoo od 70. let. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
0: A ještě doplním, že k vidění budou mláďata už od příštího týdne.
4: Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: příznivé.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: skupina Olympic a Nebe nad hlavou, 11 minut před 6 hodinou, posloucháte Dobré ráno střední Čechy. A teď už tipy, kam dneska vyrazit, Denisa Hergeslová, tak krásné ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Jak voní podzim na české vsi? V kouřimském skanzenu třeba pečenými bramborami a čerstvě zpracovaným zelím. Od 10 do 17 hodin vás tu čeká program věnovaný tradičnímu životu na venkově. Budete moct ochutnat staré odrůdy ovoce z místního sadu a dozvíte se taky, jak se v minulosti vážilo a měřilo. Připravena je ukázka kramplování vlny, zábavné i poučné čtení našich předků a děti si můžou třeba vyrobit papírového draka. Když se zamiluje laboratorní potkan, může z toho být pořádná šlamastika. Přesvědčí se o tom Eda, jeden z hrdinů oblíbených krysáků, který se tentokrát vydává hledat pomoc u poněkud potrhlé housenky Anežky, psycholožky. Do jeho milostných trampot se navíc zaplete kocour Bruno, sisel Oscar a taky kamarád Hubert v převleku. Pohádku Krysáci a zamilovaný Eda uvede v sobotu od 15 hodin Městské divadlo v Mnichově. Hradišti. Děti tak čeká příběh plný dobrodružství, humoru a zvířecích hrdinů. Vzácné zlaté šperky z doby stěhování národů si můžete naposledy prohlédnout v muzeu v Novém Strašecí. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví tam o víkendu končí výstava Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Poslední komentované prohlídky se uskuteční v sobotu od 10 a v neděli od 14 hodin. Jejich součástí bude mimořádné vystavení originálů zlatých královských šperků zemšece z druhé poloviny 5. století. Návštěvníci se navíc setkají s nálezci tohoto unikátního souboru. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy z programu Erasmus Plus roste. Český Červený kříž se na Kladensku připravoval na krizové situace. A bude jasno nebo skoro jasno ráno ojedinělé mlhy a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále víc základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
2: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
0: Mezi nejčastější destinace patrí Španielsko, Nemecko, Slovensko a Francie. Český Červený kříž bude při mimořádných událostech používat nová zařízení na čištění vody. Každé z nich dokáže za 24 hodin přefiltrovat až 20 000 litrů vody. První tři čistící systémy si v Jedomělicích na Kladensku vyzkoušely oblastní spolky z Liberce, Ostravy a Českých Budějovic, říká velitelka ústředního krizového týmu Českého Červeného kříže Iva Jelínková.
3: V reakci na povodně z roku 2024 jsme se rozhodli, že systém, který jsme už dříve dodávali kolegům na Ukrajinu, zkusíme zavést i u nás. My v rámci jako každého cvičení, které máme, tak to budeme používat. Postupně chceme, aby na každém oblastním spolku byla vždycky nějaká skupina lidí, která vlastně ten systém dokáže vzít a dokáže s ním pracovat.
0: Hlavní město opraví 4 hasičské stanice zhruba za 37 milionů korun. Schválili to pražští radní. 20 milionů korun dostane stanice v Sokolské ulici a v Radotíně, kde je nutné opravit střechy i fasády. Za zbývajících 17 milionů korun zrekonstruují dělníci ve stanicích v Krči a na Smíchově staré kotelny. Sport. Hokejisté Sparty Praha vyhráli ve čtvrtém kole Tip Sport Extraligy v Litvínově 4-1. Dvěma góly se na tom podílel 37-letý útočník Michal Řepík, který útočil dokonce na hat-trick. Radost měl Řepík kromě branek také z jubilejního 400. kanadského bodu v nejvyšší soutěži.
4: Je to hezký a znamená to, že jsem trošku starý už, nebo starší, ale jsem za to rád. Snažím se dávat góly vždycky, když je šance, tak se snažím vystřelit. Nevadí, vyhráli jsme dobrý 3 body a teďka nás čeká těžký program. Hrajeme pondělí, úterý, čtvrtek, takže neděle, takže nic jednoduchého a musím se na to připravit. Počasí.
0: Čeká nás slunečný den, tedy jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojedinělé mlhy a naměříme teploty od 19 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 na prvním kilometru ve směru na Prahu u Chrášťan probíhají práce na silnici a vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. A opatrně na D11 mezi 53. a 63. kilometrem ve směru na Hradec Králové se opravuje vozovka a je to tam zúžené na 2 jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A pokračuje dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
5: Krásné ráno.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že Městská knihovna v Unhoště na Kladensku je znovu otevřená, taky že v hokejové extralize Mladá Boleslav prohrála s Pardubicemi 1-4. A za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A z českých písniček to budou Ilona Čáková, Anna Julie Slováčková nebo Iveta Bartošová s Petrem Sepeši. A jako první Eláni a Kočka, tak pěkné ráno.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 13 minut po 6. s vámi. Dobré ráno, střední Čechy. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci v provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci, jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo.

0: 3 minuty po 6:45 s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 6, Hříčany 8 a do Třetice Žebrák 4. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu a dnešní den by měl být jasný nebo skoro jasný. Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků – krkavci.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: 8 minut před 6:30 posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď se chystá trocha legrace, připraven je Ivo Jahelka. Tak pěkné ráno.
1: K různým situacím dramatickým dochází i na takových akcích, jako jsou bály, zábavy, plesy, diskotéky, tancovačky a podobně. Dochází tam vždycky buď k nějakým strkanicím, fackovačkám, jako třeba v tomto případě, kdy ten jeden aktér to líčil slovy. Že je úplná Carmen, to jsem jí řekl, to je pravda, ale fackovat před lidma mě nemusela, protože jsem přespolní a nebylo mi tudíž známo, že u nich v družstvu je Carmen nejlepší dojnice. Někdy mohou přivést člověka před soud i jeho koníčky, například myslivost, rybaření a podobně. Myslivci je taková zvláštní sorta lidí, oni se pravidelně na těch honech vždycky na podzim vzájemně postřílejí a pak se to složitě vyšetřuje. A jak je situace komplikovaná, o tom svědčí třeba výpověď svědka, myslivce, který byl na takovémto honu přítomen, měl popsat situaci, která tam byla, a on to do protokolu učinil slovy. Leč nebyla vlastně kruh, spíše čtverec, ale se zaoblenými rohy a na jednu stranu protažený jako do elipsy, takže střelci kráčeli spíše v trojúhelníku, směrem na jeho úhlopříčku, když tam vyšla rána a to diagonálně. Rybáři bývají klidní lidé, ale taky se někdy třeba poperou, příčiny mohou být i různé, takže třeba dva rybáři se poprali a jeden to líčil slovy. Rozrušilo mě, když jsem zjistil, že nechytil ani šupinu a že ty míry ukazoval v autobuse jenom proto, aby se mohl dotýkat i mé manželky, a to při 6 cejnech a 8 úhořích. Konflikt mezi rybářem a porybným, a porybný to líčil slovy. Když jsem jmenovaného důrazně upomenul, že může chytat v řece jenom na povolení, odpověděl mi, že nechytá, ale jenom si myje pruty.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale zatím nikdo neeviduje. Novými pravidly stravovací vyhlášky by se jídelny měly řídit od 1. září 2027. 8 značek piva nabízí nově zrekonstruovaný pivovar v Kralupech nad Vltavou. Vařit se tam začalo téměř po 50 letech. Za rekonstrukci historické budovy radnice zaplatila 440 milionů korun. Znovu otevřená je spolu s kulturním centrem od letošního března. Více se dozvíte z našich zpráv 7 hodin. Na pražském výstavišti dnes proběhne 11. ročník akce Den hrdinů s podtitulem Připravenost není panika. Návštěvníci se naučí, jak reagovat v krizové situaci. Uvidí i ukázky práce zdravotnických záchranářů, hasičů, policistů, vězeňské služby či armády. Chybět nebudou ukázky profesionální techniky, soutěž hasičů ve vyprošťování osob z havarovaných aut, dětský požární sport, kynologové, vodní i báňští záchranáři a další aktivity. V New Yorku dnes bude mít světovou premiéru nově objevená hra Václava Havla Varování. Formou scénického čtení ji představí spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham. Dosud neznámý rukopis prvního českého prezidenta dokončil režisér Jiří Havelka. Do angličtiny dílo přeložil někdejší člen skupiny The Plastic People of the Universe Paul Wilson. A počasí čekáme slunečný den, tedy jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojedinělé mlhy a teploty od 19 do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Opatrně teď na dálnici D4 u Nové Vsi pod Pleší za Mnížkem pod Brdy mezi 22. a 24. kilometrem ve směru na Strakonice je porouchané vozidlo, odstavená dodávka. A na Pražském okruhu mezi 19. a 16. kilometrem ve směru na D1 probíhají práce na silnici a vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vezmeme vás na hokej.
0: Ano, je to tak. Povíme si, že Mladá Boleslav prohrála s Pardubicemi 1-4 a více se dozvíte z našeho vysílání už za chvíli.
2: A teď už Ilona Čáková a Proč mě nikdo nemá rád, tak pěkné ráno.

0: vámi je dobré ráno, střední Čechy, 6 minut před 6:45. Hokejisté Pardubic ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy naplno bodovali, v Mladé Boleslavi zvítězili 4-1. Středočeši tak čekají v domácím prostředí na první body, východočeši si pak spravili chuť po porážce s Libercem.
1: Zápas jsme odehráli z našeho pohledu slušnej, byli jsme nebezpeční v útočním pásmu, dobře jsme do něj vstoupili, během druhé třetiny jsme trošku polevili, začali jsme situace trošku přehrávat a soupeř začínal být nebezpečnější a nebezpečnější, tak jsem rád, že jsme se vrátili ve třetí třetině jako organizovaný hře a myslím si, že jsme zaslouženě ten zápas vyhráli.
2: Mohl být po utkání spokojený pardubický trenér Filip Pešán, co rozhodlo o výsledku ve prospěch Dynama? Hodnotí střelec jedné z branek vítězného celku Matěj Stránský.
3: Myslím, že důraz do branky, tam dva góly padly z toho, pomohli jsme si zase přesilovku aspoň jeden gól a myslím si, že to nasazení bylo výrazně lepší než ten minulý zápas. Nesmíme usnout na Vavřínech, je to jenom jeden zápas a chtěli bychom se ale od něho odrazit a pokračovat aspoň v tom nasazení dál a hrát takhle každý zápas minimálně.
2: Jediný gól Středočechů střelil ve třetí části Pavol Skalický, jenže z dalšího střídání boleslavští znovu inkasovali a to byl podle něj rozhodující moment.
4: Určitě velmi rozhodl, musíme si vlastně povedali, že jdeme skorovat do 10. minuty jeden gól a potom se budeme snažit vyrovnat a podarilo se nám to a hned za 5 Pardubice dali gól. Čiže jsme ztratili koncentraci a prostě potom se to už dotěhovalo těžko.
2: Zklamaný byl po utkání boleslavský asistent Jakub Klepiš. Nedokázal vypíchnout, co pozitivního si ze hry přenést do dalších zápasů.
5: Pozitivní, on jsem se podíval na video a tam to najít. Viděli jsme samozřejmě sílu Pardubic, jaký tým k nám přijíždí. První gól jsme darovali po individuální chybě, což se velký stává, bohužel. Další chyba, že se necháme vyloučit 5 na 3, což takovýmu týmu nemůžete dát. Stavu 2-0 ve druhé třetině jsme se trošku zvedali, že jsme chtěli s tím něco udělat. Nepovedlo se, potom jsme snížili na 2-1, čekali jsme, že nám to vlije nějakou krev do žil a dostaneme hned střídání na to, gól na 3-1 a tam od té doby už si to pak Pardubice pohlídali a dohráli si to.
2: Už v neděli pokračuje Tipsport Extraliga pátým kolem. Bruslaři zamíří na Vítkovický led. Dynamo se vydá k utkání do Brna proti domácí Kometě. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 7, Třebonín 7,5, Mrač 3. Tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být polojasný až oblačný, nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 22 stupni a foukat bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky tak ty můžou být mírně nepříznivé.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Městská knihovna v Unhošti na Kladensku je po delší době zase otevřená. A co nabízí, natáčela naše reportérka Žofie Nováčková.
1: V Unhošti se po letním stěhování znovu otevřela městská knihovna. Více mi řekla její zaměstnankyně Lucie Chvojková.
2: Bylo to jednoduché. Tady v této budově, která patří městu, tak byla do roku 2020 spořitelná, která potom už pobočku zavřela, a protože to bylo města, tak rada města rozhodla, že se sem nastěhuje knihovna.
1: Je na základě toho stěhování v knihovně teď něco nového?
2: Máme krásný prostor vlastně pro děti, kde tam jsme seděli v dětském oddělení a byli jsme tam takový nahuštěný. Teď máme teda pro tu místnost, kterou můžeme využívat na různé dílničky. Myslím si, že i co sem jezdí paní Třebšické knihovny na kurz na mobily, takže nebudou zase nahuštěný někde na půjčovně, ale máme už vlastní dataprojektor i plátno. A takže budou mít vlastně tenhle ten prostor pro seniory, kterým vlastně učí je, jak s mobilem.
1: Knihovna se tedy otevřela 22. září. Co se tady dělo?
2: Domluvili jsme to na 22. září protože já už teda těch 6 let jsem měla teda vidinu toho, že nám knihovnu otevře pan Vlastimil Vondruška. Tady ho mají čtenáři hrozně rádi, má tu i spoustu spolužáků a hlavně to byl autor, kterého jsme vlastně vůbec nestěhovali, protože si ho čtenáři na prázdniny rozebrali.
3: Pro nás, pro spisovatele, je knihovna

0: Na v podstatě totéž, když použiju sportovní terminologii, jako pro fotbalistu stadion. A musím říci, že Anfield Road i Maracana, i San Bernabeu a další slavné fotbalové stadiony by bledly závistí nad touhle krásnou knihovnou.
1: Do budoucna knihovna plánuje třeba kurzy pro studenty univerzit třetího věku. Žofie Nováčková, Český rozhlas Střední Čechy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Hodin.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Nově opravený pivovar v Kralupech nad Vltavou nabízí 8 značek piva. Čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
7: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
5: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve pak jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, a to na podzim nebo na jaře. 8 značek piva nabízí nově zrekonstruovaný pivovar v Kralupech nad Vltavou. Vařit se tam začalo téměř po 50 letech. Za rekonstrukci historické budovy radnice zaplatila 440 milionů korun. Znovu otevřená je spolu s kulturním centrem od letošního března. Nová piva mají název třeba Bohemia, Ochmelka nebo Vltavan. Pokračuje sládek Michal Blecha.
8: Pak mám další piva, které zase odkazují buď místně na Kralupy, je to třeba Ravka 11, která odkazuje na českou rafinérskou místní chemickou firmu. Pak máme Kralupol, polotmavý ležák, je to zase zkrátka kralupský polotmavý ležák.
5: Návštěvníci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi budou moct využít speciální autobusy. Jezdit budou v pondělí 28. září mezi nádražím a centrem města. Lidé z okolí se do Staré Boleslavy nejrychleji dostanou vlakem, případně autobusovými linkami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která dopravu v Praze a středních Čechách organizuje.
9: Přímo k místu konání oslav bude moci člověk využít jak autobusovou linku 375 od stanice metra Českomoravská, tak autobusovou linku 367 od stanice metra Černý most. Linka 375 jezdí každou půl hodinu, linka z Černého mostu jezdí jednou za hodinu. Sport.
5: Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivreji mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a dvě vítězství ve světovém poháru. Jiří Prskavec skončil na mistrovství Evropy mezi kajakáři čtvrtý, Jan Bárta osmý a mezi ženami Amálie Hilgertová sedmá.
6: Počasí.
5: Čeká nás slunečná sobota, tedy jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojedinělé mlhy a naměříme teploty od 19 do 22 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Opatrně na silnici 7 z Prahy do Chomutova. Odklízejí se tam následky nehody u Třebíze na 30,5 kilometru, kde sjelo nákladní auto do příkopu. Na místě se vyšetřuje a projíždí se tam pomalej. V Praze pozor v ulici 5. května ve směru ven z Prahy. Ve sjezdu na Chodov a Spořilov osobní auto narazilo do svodidel. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A po zprávách pokračuje Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.
0: Krásné ráno.
6: Dobré ráno střední Čechy.
0: A v Dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, že prostranství před Leteckým muzeem Mladé Boleslavy nově zdobí památník. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize, nebudou chybět ani děti. Některá slova děti slýchají od dospělých, zhlédnou je na cedulích nebo zaslechnou při rodinném výletě a pak si pod nimi mohou představovat ledascos. Co se pražským předškolákům vybaví, když se řekne burčák, tak to uslyšíte. A ode dneška nejezdí v Praze kvůli plánované opravě trati metrolinky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Víc k tomu řekneme už za chvíli a z českých písniček to budou Václav Neckář, Divoký byl nebo Hana Zagorová a jako první Pavel Bobek. Tak dobré ráno.
6: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.
10: Mám naději, že uslyšíš

0: doby, jak žil, bych rád.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 11 minut po 7.
1: Region Express.
0: Na lince C pražského metra dneska začala výluka. Soupravy nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Z Opatova na Háje pak jenom po jedné koleji. V plném provozu bude linka C zase od úterního rána. Další informace zjišťoval náš reportér Dominik Kučera. Pěkný den.
2: Hezký den. V úseku mezi Pražského povstání a Chodovem lidé můžou využít náhradní autobusy linky XC. Ty jezdí přes den a zastavují u všech dalších stanic, které metro neobsluhuje, tedy Pankrác, Budějovická, Kačerov a Rostily. Přesnou polohu zastávek náhradních autobusů najdou lidé například na webových stránkách dopravního podniku nebo se můžou zeptat informátorů v reflexních vestách. Dodám, že mezi stanicemi Letňany a Pražského povstání metro jezdí jako obvykle. V úseku mezi Chodovem a Háji po každé koleji v obou směrech jezdí jen jedna souprava Kyvadlově. Od úterního rána budou moct cestující využít metro C opět po celé trase bez omezení.
0: A co je důvodem výluky?
2: Na trati dělníci vyměňují původní pražce, popisuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové.
2: Z celkového počtu asi 20 000 původních pražců na trati metra C jich zbývá dopravnímu podniku vyměnit kolem 3,5 tisíc. Obnova má být dokončená předtím, než na trase začnou jezdit automatické soupravy bez strojvedoucích.
0: Plánuje dopravní podnik na lince C ještě letos nějaké další opravy, rekonstrukce?
2: Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové bude současná oprava letos na lince C poslední. Další obnovy pražců plánuje dopravní podnik v příštím roce. Dělníci by měli pražce vyměňovat o Velikonocích, na začátku letních prázdnin a o dvou prodloužených víkendech příští podzim.
0: Na lince C pražského metra mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov je teď o prodlouženém víkendu přerušený provoz. Do normálního provozu se vrátí zase v úterý ráno. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Dominikem Kučerou. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju a naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: Dvě minuty po čtvrté na osm a s vámi je dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 3, Chotětov 6 a Kladno 5,5, tolik máte právě teď na teploměrech. Sobota bude jasná nebo skoro jasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty dneska naměříte mezi 19 až 22 stupni. K tomu povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 metrů za sekundu a rozptylové podmínky tak ty budou mírně nepříznivé. A na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 3:15. Uslyšíte meteorologa České televize.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: a divoký byl, společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy 8 minut před půl osmou. Cedule s nápisem burčák patří k období sklizně vinných hroznů a dospělým obvykle není potřeba vysvětlovat, co se pod tímto názvem prodává. Je to hroznový mošt, ve kterém už začalo kvašení a přestože v něm zůstává cukr, obsahuje také alkohol, takže dětem nepatří. Jenže jak takový nápoj popsat, když jste předškolák a svět dospělých teprve poznáváte?
1: Předškoláky už příště podceňovat nebudu. Velmi dobře vědí, co je to burčák a jak chutná. A mimochodem, víš, že není pro děti?
2: Já jsem to jednou ochutnal a bylo to dobrý.
3: To je jenom pro dospělí.
4: Můj děd to pije pořád.
5: Nebo jako pořád úplně ne, ale pije i pivo, hospodě.
6: Pivo není strava.
7: Bude opilej. Budu tohle tancovat.
8: Hodně dost dobře pro dospělí, ale pro děti myslím moc dobře ne. Protože to vím, protože jsem ho jednou pil a byl fuj.
9: Český rozhlas Střední Čechy. Peace.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Příbrami a Dobříši na 100,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Svatého Václava si o víkendu připomene Stochov na Kladensku. Český patron se tam podle legendy narodil. Na tamním mírovém náměstí vystoupí několik hudebních uskupení. Zítra se lidé při průvodu městem zastaví i u stovky let starého svatováclavského dubu. Podrobnosti o programu najdete na webu města. Pražští policisté zítra omezí průjezd některými ulicemi kvůli běhu Běchovice-Praha. Zhruba 10-kilometrový závod vede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov v Praze 3. Některé uzavírky začnou platit už v 6 hodin ráno. U švýcarského Lucernu zemřel 18-letý český turista. Zřítil se v prudkém terénu na hoře Pilatus. Potvrdilo to české ministerstvo zahraničí. Mladík byl nahoře na organizovaném zájezdu. V době neštěstí měli členové skupiny volno, než měli společně sestoupit do obce Alpnach. Když mladík nedorazil na plánovaný sraz a nedařilo se ho kontaktovat, zavolala skupina policii. Záchranáři ho našli už mrtvého. A počasí čekáme slunečný den, tedy jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojediněle mlhy a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na Pražském okruhu mezi 76. a 77. kilometrem u Dobřejova ve směru na Ruzyni probíhají práce na silnici a vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh. A v Praze vyšetřují nehodu v ulici 5. května ve směru z centra, kde ve sjezdu na Chodov a Spořilov osobní auto narazilo do svodidel. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Mladé Boleslavy.
1: Ano, vydáme a prohlédneme si nebo podíváme se na památník letců RAF. Je na něm 40 jmen letců, mechaniků nebo pozemního personálu, tak si počkejte na podrobnosti.
2: A teď už Václav Neckář, Marmazel, Giselle, pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Nový památník letců RAF stojí před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Je dílem česko-švédského týmu umělců a na památníku je i jméno Vladimíra Slánského.
1: On začínal jako radiotelegrafista a střelec a potom se přiškolil, když si odlítal ty hodiny u bombardovací perutě, tak se přiškolil jako pilot letadel.
2: Vzpomíná na svého strýce Vladimíra Slánského Vladimír Hamáček. Právě Slánský je jedno z asi 40 jmen na novém památníku.
1: Pak lítal u pobřežního letectva v anglickýho a lovili ponorky.
2: Porozuměl jsem tomu správně, že se tedy z války vrátil zpět.
1: Vrátil se z války zpět zdrav.
2: Slavnostního odhalení pomníku se účastní přes 100 lidí, včetně školáků a autorů památníku. Jedním z autorů je Juráš Lásovský a dílo nese název Contrail.
3: Ten koncept vlastně toho díla je kondenzační stopa, neboli contrail anglicky. Jsme chtěli zhmotnit tu lehkost toho contrailu, který vytváří na obloze to letadlo, který letí.
2: Vidíme tam různé loppingy, vidíme tam různé zákruty, takže to přesně jako když letí nějaké třeba bojové nebo akrobatické letadlo.
3: Ano, přesně, za druhé světové války těch bitev, třeba mě napadá bitva o Anglii, bylo spoustu.
2: Michal Plavec z Národního technického muzea připomíná, které letouny piloti RAF používali.
4: U stíhacích ze začátku Hurricane, potom Spitfire, u bombardovací Wellington, Liberator B-24.
2: Vedoucí leteckého muzea Vladimír Handlík si podobu díla pochvaluje.
5: Já mám velikou radost, že vlastně víc než po 80 letech jsme nezapomněli na lidi, kteří za nás za války bojovali.
2: Ve službách britského královského letectva zemřelo za druhé světové války přes 500 Čechoslováků. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme minutu po 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteorologa České televize Pavla Karase. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Jaké je aktuální počasí v našem regionu?
2: Tak ráno je slunečné, ale velmi chladné. Teploty klesaly na 7 až 3 stupně Celsia, takže na některých místech se objevují i přízemní mrazíky. No a čeká nás slunečný den s nadprůměrně teplými nebo vysokými teplotami, které se vyšplhají na 19 až 22 stupňů Celsia. Mělo by být většinou jasno nebo skoro jasno. Zpočátku se ještě výjimečně můžou objevovat mlhy. Vár bude slabý, proměnlivý, případně slabý jihozápadní vítr.
0: A co nám přinese počasí na noc a zítřek?
2: Tak noc bude zase na některých místech velmi studená. Minima budou klesat na 8 až 5 při uklidnění větru až na 3 stupně, a to znamená, že při zemi

0: chladnější, takže při nočním vyjasnění a samozřejmě slabším větru může teplota klesat až ke 2 nebo 3 stupňům a při zemi pod bod mrazu. Přes den se ale bude teplota v průměru pohybovat kolem 22 nebo 23 stupňů Celsia.
1: To byl meteorolog České televize Pavel Karas. Já vám děkuji, přeji pěkný den a budu se těšit na slyšenou odpoledne.
0: Děkuji, krásný den všem, na slyšenou.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: 8 minut před 8 hodinou posloucháte Dobré ráno střední Čechy, teď už Petr Jungmann a kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi

0: mezi křemy čitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, 1 rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
1: Vlak RB RegioJet.
0: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
2: Hasta la vista, baby.
0: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
2: I'll be back.
0: 45 má tenistka Serena Williams.
3: You owe me apology. I have never cheated in my life.
0: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Výpočet superdávky pro samoživitele se od října změní. Most přes potok v části Polabec v Poděbradech opraví dělníci do jara. Čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv vám přeje Jana Taušová. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
3: Od října se taky bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Dělníci opraví most na křižovatce ulic U Jízdárny a Olšové v Poděbradech. Podle statiků je ve špatném technickém stavu. Teď město hledá stavební firmu. Odhadovaná cena rekonstrukce je 3,5 milionu korun. Hotovo by mělo být v květnu, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
5: Součástí zakázky jsou stavební práce, zejména odstranění stávajícího mostního svršku, provedení sanace nosné konstrukce a spodní strany mostu, provedení nové hydroizolace, zhotovení vyrovnávací betonové desky, dodávka a montáž mostního zábradlí.
3: V Praze je 5. ročník festivalu Prague Art Week. Do neděle nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Bezplatně si tak budou návštěvníci moct prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo Kunsthalle. Festival propojí současné umění s historickým a nabídne ukázky ze soukromých sbírek i umění ve veřejném prostoru.
0: Sport.
3: České tenistky si v poháru Billie Jean Kingové zahrají o titul. V čínském Shenzhenu porazili Španělky už ve dvou hrách. Karolína Muchová nejprve zdolala Bouzasovou Manejrovou a Linda Nosková jedničku soupeřek Bukšovou. Wimbledonská šampionka Nosková si váží šance poslat tým do zápasu o titul a vděčí za to i svým spoluhráčkám. Marii Bouzkové z prvního utkání s Velkou Británií a Karolíně Muchové v semifinále.
6: Krásný pocit, ale samozřejmě nebyla jsem to já, která to jenom dotáhla, byla to Kája, která to odstartovala, taky Mary 3 dny zpátky, takže je to určitě všechno týmová práce, jak jinak. Ale vždycky je trošku příjemnější nastupovat do zápasu, když už ten tým vede 1-0, takže bylo to možná pro mě trošku lehčí.
3: O titul si Češky zahrají s vítězkami dnešního zápasu mezi Itálií a Ukrajinou.
0: Počasí.
3: Čeká nás slunečný den, tedy jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojedinělé mlhy a naměříme teploty od 19 do 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D5 mezi 33. a 35. kilometrem ve směru na Plzeň u Žebráku probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je tam uzavřený až do dnešní 17:30 odpoledne. A v Praze v Cínovecké směrem do centra opatrně za sjezdem na Březině Ves. Srazilo se tam osobní auto s nákladním a tvoří se kratší kolona. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách pokračuje Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.
7: Krásné ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy.
7: A v Dobrém ránu střední Čechy uslyšíte, co předpovídá hydrolog, se kterým se ohledneme za letošním velmi suchým létem. Dnešní díl, co v učebnicích nebylo, bude patřit květinám a přidáme i tipy pro dnešní den. A z českých písniček to budou Kabáti, Věra Martinová nebo Petr Novák a jako první Krištof a Inzerát. Tak dobré ráno.
0: Dobré ráno střední Čechy s Petrou Procházkovou.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: 12 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Teď bude v našem vysílání řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrté na devět s vámi. Dobré ráno, střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Květnice 8, Sulice 8,5, Břešťany 4,5, tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Sobota by měla být jasná nebo skoro jasná, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat i mlhy a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, tak ty budou mírně nepříznivé.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Když někdo potřebuje do filmu obsadit zvíře, obrátí se na Miloslava Pražáka. Ten udělá filmovou hvězdu prakticky z kohokoliv. Jeho specialitou jsou jedni z nejchytřejších ptáků – krkavci.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: A v dobrém ránu střední Čechy je už připraven sobotní humor. Josef Větrovec a Slávka Budínová. Krásné ráno a příjemný poslech.
1: Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár. Dejte si. Udělám si to sám. Co je s tou večeří?
2: Nahoře vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, přines mě mavé sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez vysaka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak
2: věř. Já jsem tě připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako,
1: no, no já se nepřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko,
2: myslím.
1: Trochu myslím. No. Zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, když si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem putal v županu. Slávino pro pána krále, kde se souraž, vždyť já to všecko nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřevala to sako.
1: Co si ohřeval?
2: Sako.
1: Tak, jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš, víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat, referát je úplně na vůni, na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku. To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Vařila tu polivku a máš na stole připravila.
1: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: To risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako z konve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: Ne, no tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: tady máš aktovku, dešník se ozývám. Nebo večeříš,
1: Pepo. Ty šíriš, Slávinko, ty šíriš. Teď si sednu k večeři, nebudu večeři. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všecko udělej a drž mi palce. Já se jdu být. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slavím!
2: Jen abys to prosadil, tatičku.
3: Víte, že nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku? Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, zda brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. Policisté pátrají po 34-letém vězni Patrikovi Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Je 176 cm vysoký a střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bradkou. Oblečený je ve vězeňském oděvu šedé barvy. Informace o muži volejte na linku 158. Ode dneška do pondělí nepojede v Praze metro na lince C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. V úseku mezi Budějovickou a Kačerovem bude probíhat výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové. V uzavřeném úseku pojedou o celém prodlouženém víkendu autobusy XC. Do běžného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Čeští fotbalisti do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci jen remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Na přímý postup na šampionát z prvního místa mají čeští mladíci už jen teoretickou šanci. Místo v baráži jim zaručí středeční výhra v domácím utkání s Bulharskem. A počasí. Dnešek přinese jasné nebo skoro jasné počasí a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor teď na silnici 9 u obce Kojetice na Mělnicku. Je tam odstavené porouchané osobní auto, na místě je mlha, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně dejte pozor za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, tvoří se kolona, zatím bez výraznějšího zdržení. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po půl deváté pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a zaměříme se na klima. Ano, je to tak, protože povodně a sucho už nejsou extrémy a povíme si něco o tom s hydrologem a za chvíli v našem vysílání.
2: A teď už kabáti a houby magický, pěkné to dnešní ráno.

0: Společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Češi v poslední době zlepšili podle odborníků v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupujícím člověkem způsobenou změnou klimatu bude sucho častým a dost drahým problémem. Letos odhaduje Evropská unie škody způsobené suchem průběžně na 4 biliony korun. A jak to bude s vodou v dalších letech, to zjišťoval náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
1: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
2: Je to tak, jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Nejsem tady často jako některý z kolegů, který se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám.
1: Připluli k nám teď po Vltavě kachny.
2: Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. No a co to ukazuje? No ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo. Vlastně po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky.
1: A je to to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech. To znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hnedka začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
2: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek, ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává, spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
3: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější a podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili a denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
2: A za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Teďkon aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den, jo? A byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
3: Říká hydrolog Martin Pecha. Nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy a nejvyšší teploty dneska vystoupí na 19 až 22 stupňů, k tomu povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty budou mírně nepříznivé.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 8 minut nás dělí od 9. hodiny. Dobré ráno, střední Čech je u konce a po 9. se můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí, po 10. na Hobby magazín a po 11. to bude pořad Středočeská setkání. A Petra Procházková se těší na slyšenou v písničkách na přání, teď už tipy, nechte se inspirovat Denisou Hergeslovou.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Jak voní podzim na české vsi? V kouřimském skanzenu třeba pečenými bramborami a čerstvě zpracovaným zelím. Od 10 do 17 hodin vás tu čeká program věnovaný tradičnímu životu na venkově.

Budete moct ochutnat staré odrůdy ovoce z místního sadu a dozvíte se taky, jak se v minulosti vážilo a měřilo. Připravena je ukázka kramplování vlny, zábavné i poučné čtení našich předků a děti si můžou třeba vyrobit papírového draka. Když se zamiluje laboratorní potkan, může z toho být pořádná šlamastika. Přesvědčí se o tom Eda, jeden z hrdinů oblíbených krysáků, který se tentokrát vydává hledat pomoc u poněkud potrhlé housenky Anežky, psycholožky. Do jeho milostných trampot se navíc zaplete kocour Bruno, sysel Oskar a taky kamarád Hubert v převleku. Pohádku Krysáci a zamilovaný Eda uvede v sobotu od 15 hodin Městské divadlo v Mnichově Hradišti. Děti tak čeká příběh plný dobrodružství, humoru a zvířecích hrdinů. Vzácné zlaté šperky z doby stěhování národů si můžete naposledy prohlédnout v muzeu v Novém Strašecí. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví tam o víkendu končí výstava Ztráty a nálezy a neb depoty jako svědkové času. Poslední komentované prohlídky se uskuteční v sobotu od 10 a v neděli od 14 hodin. Jejich součástí bude mimořádné vystavení originálů zlatých královských šperků zemšece z druhé poloviny 5. století. Návštěvníci se navíc setkají s nálezci tohoto unikátního souboru. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Roste zájem základních a středních škol o zahraniční výjezdy v programu Erasmus+. Český Červený kříž zkoušel na Kladensku nová zařízení na čištění vody a sobota bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. Do studijního programu Erasmus+ se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí více než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
2: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
0: Mezi nejčastější destinace patrí Španielsko, Nemecko, Slovensko a Francie. Český Červený kříž bude při mimořádných událostech používat nová zařízení na čištění vody. Každé z nich dokáže za 24 hodin přefiltrovat až 20 000 litrů vody. První tři čistící systémy si v Jedomělicích na Kladensku vyzkoušely oblastní spolky z Liberce, Ostravy a Českých Budějovic, říká velitelka ústředního krizového týmu Českého Červeného kříže Iva Jelínková.
3: V reakci na povodně z roku 2024 jsme se rozhodli, že systém, který jsme už dříve dodávali kolegům na Ukrajinu, zkusíme zavést i u nás. My v rámci jako každého cvičení, které máme, tak to budeme používat. Postupně chceme, aby na každém oblastním spolku byla vždycky nějaká skupina lidí, která vlastně ten systém dokáže vzít a dokáže s ním pracovat.
0: Na pražském výstavišti dnes proběhne 11. ročník akce Den hrdinů s podtitulem Připravenost není panika. Návštěvníci se naučí, jak reagovat v krizové situaci. Uvidí i ukázky práce zdravotnických záchranářů, hasičů, policistů, vězeňské služby či armády. Chybět nebudou ukázky profesionální techniky, soutěž hasičů ve vyprošťování osob z havarovaných aut, dětský požární sport, kinologové, vodní či banští záchranáři. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal v italské Ivreji mistrem Evropy ve vodním slalomu. Navázal tak na další letošní úspěchy. Zlato z mistrovství světa a dvě vítězství ve světovém poháru.
4: Taková přání určitě nebyly. Já jsem se hodně soustřil na mistrovství světa, který jsem byl rád, že mi vyšlo. Jsem cítil velký tlak po těch prvních světových pohárech a bylo to psychicky hodně náročný a tohle je taková krásná třešička na konci sezóny, kdy se o to bude líp vstupovat do té další.
0: Jiří Prskavec skončil na mistrovství Evropy mezi kajakáři čtvrtý, Jan Bárta osmý a mezi ženami Amálie Hilgertová sedmá. Počasí. Čeká nás slunečná sobota, tedy jasno nebo skoro jasno. Ojediněle se můžou ještě tvořit mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V ulici Kladenská v obci Úhonice překáží nehoda dvou osobních aut, na místě je policie. A na dálnici D5 z Prahy směrem do Plzně dejte pozor za sjezdem na Zdice. Na 32. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na konec omezení na 34. kilometr. Projíždí se jen levým pruhem, zdržíte se asi 10 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách si poslechněte pořad Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
5: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry z Polné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských židů, kteří nepřežili Šoa. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metují na Náchodsku založili břevnovští benediktýni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne. Lidé!

0: Paľo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíce tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svoji stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat do vždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky anebo otázky, na které potom můžou hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
3: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
2: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami, určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
4: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dísenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple opata. Další novinku, a to je pokoj lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš

0: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny čtyři koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
1: Rakouský varhaní Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
2: Ich finde das die Orgel als ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
3: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů. Vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
2: Hier in dieser Kirche bringt.
1: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
2: Das Herzstück des heutigen Programms ist die Improvisation über den Sonnengesang.
3: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiénem Apparition de l'Église éternelle.
2: Apparition de l'Église.
1: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
3: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
1: Kde jste našel interpreta?
3: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
1: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
4: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
5: Buď pochválen, mě Pane, s veškerým svým stvořením, nejvíce Pane z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a zářivé tím jasné a je o nejvyšší.
1: Co jste tedy připravili?
3: Připravili jsme čtyři koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc Liszt a svatý František z Assisi. A čtvrtý koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noemi Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení zákona. O té stížnosti má rozhodnout ministr spravedlnosti, pokud ji podá, projedná ji Nejvyšší soud České republiky. A pan ministr Jeroným Tejc má nyní tu věc na stole a bude o ní rozhodovat.
2: Říká Lubomír Miller, který se snaží proces obnovit už od roku 2019.
3: Nevypořádaná nespravedlnost zakládá podklad k tomu, aby se konali nespravedlnosti budoucí. Mám tedy za to, že je velmi významné, aby se tato věc dala do pořádku.
2: Uzavírá právník Lubomír Miller.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz, obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Bibli jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme. Stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na změnu zdravotní pojišťovny pro rok 2027 mají lidé čas do konce září. Policisté hledají vězně, který odešel z pracoviště v Čerčanech na Benešovsku a sobota bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 22 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Jana Taušová. Do konce září můžou lidé požádat o změnu zdravotní pojišťovny. Zbývá tedy posledních pár dnů na podání přihlášky online nebo osobně. Klienty vybrané pojišťovny se stanou od začátku příštího roku. Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, vysvětluje její mluvčí Viktorie Plívová.
2: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází.
0: U jedné pojišťovny musí klienti zůstat vždy alespoň rok, teprve pak jim vzniká nárok na přestup. Měnit pojišťovnu můžou vždy ve dvou termínech, buď na podzim nebo na jaře. Policisté pátrají po 34-letém vězni Patriku Novotném. Včera odpoledne odešel z nestřeženého pracoviště v Čerčanech na Benešovsku. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a podle policie není nebezpečný. Hledaný je 176 cm vysoký a střední postavy. Má hnědé vlasy, modré oči a knírek s bradkou. Oblečený je ve vězeňském oděvu šedé barvy. Informace o něm volejte na linku 158. Na Rohanském ostrově v pražském Karlíně bude dnes piknik nejen pro lidi bez domova. Akce začíná v 11 hodin. Do příprav se kromě dobrovolníků pravidelně zapojují i lidé v těžkých životních situacích.
3: Organizátoři připravili na 10. ročník festivalu společné aktivity, grilování nebo živou hudbu. Lidé také budou moct využít konzultace se sociálními pracovníky a psychology. Dobrovolníci můžou na akci přinést spacáky a stany, nezničené oblečení nebo hygienu. Zároveň se můžou podělit o napečené buchty, koláče i jiné potraviny. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
0: Ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hokejisté Mladé Boleslavy nebodovali. Doma bruslaři podlehli Pardubicím 1-4. K zápasu se vrátil asistent trenéra středočeského celku Jakub Klepiš.
4: První gol jsme darovali po individuální chybě. Další chyba, že se necháme vyloučit 5-3, což takovému týmu nemůžete dát. Ve druhé třetině jsme se trošku zvedali, že jsme chtěli s tím něco udělat. Nepovedl se, potom jsme snížili na 2-1. Čekali jsme, že nám to vlije nějakou krev do žil a dostaneme hned střídání na to gol na 3-1 a tam od té doby už si to pak Pardubice pohlídali a dohráli si to.
0: Doma padlo i Kladno. Rytíři prohráli v prodloužení z Plzní 3-4.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotami od 19 do 22 stupňů a stejné teploty čekejte i zítra. V neděli bude většinou polojasno, výjimečně se objeví nízká oblačnost. Během dne se ale nebe vyjasní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Vlašim. Na 50. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 52,5. kilometr. Tam zasahují u nehody před omezením zdržení asi na 15 minut. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor i za sjezdem na Velké Popovice. Na 20. kilometru se brzdí a pomalej se jede až na Šmejkalku na 24. kilometr. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla, ty asi ano, víš.
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic, ta ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: věď, jak ty soblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjem podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: Tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startující se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď, jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou.

a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Policisté varují před hustějším provozem, o prodlouženém víkendu slibují více kontrol. Domy a chaty ve Vysoké Libni na Mělnicku budou mít kanalizaci. Sobota bude jasná nebo skoro jasná s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké dopoledne. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod. Zhruba o 3 tisíce víc než v předchozím roce. Novou kanalizaci staví dělníci ve Vysoké Libni na Mělnicku. V budoucnu by měla být i v dalších 12 okolních obcích. Lokalitu o rozloze asi 200 km čtverečních je nutné chránit kvůli čerpání pitné vody v Mělnické Vrutici. Pokračuje ředitel vodáren Kladno Mělník Josef Živnůstek.
3: Jedná se o opravdu malé obce, často pouze sídla. Nicméně tyto jsou v pásmu hygienické ochrany vody a my musíme o ně pečovat tak, že zajistíme hygienickou likvidaci odpadních vod.
1: Podle odhadu vodohospodářů vyjde vybudování kanalizace celého území asi na 1 miliardu korun. Návštěvníci Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi budou moct využít speciální autobusy. Jezdit budou v pondělí 28. září mezi nádražím a centrem města. Lidé z okolí se do Staré Boleslavy nejrychleji dostanou vlakem, případně autobusovými linkami, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která dopravu v Praze a středních Čechách organizuje.
4: Přímo k místu konání oslav bude moci člověk využít jak autobusovou linku 375 od stanice metra Českomoravská, tak autobusovou linku 367 od stanice metra Černý most. Linka 375 jezdí každou půl hodinu, linka z Černého mostu jezdí jednou za hodinu. Sport.
1: Ladislav Krejčí zůstává kapitánem české fotbalové reprezentace. Na tiskové konferenci před úvodním zápasem elitní skupiny Ligy národů to potvrdil nový reprezentační kouč Santi Denia. Obránce druholigového anglického Wolverhamptonu měl v poslední době potíže s lýtkem na tréninku, ale před utkáním s Chorvatskem Krejčí nechyběl.
5: Měl jsem menší komplikace, musel jsem vynechat tady poslední zápas v Anglii, jelikož jsem do toho skočil po nějaké pauze, která byla, jaká byla. A měl jsem nějaké přetížení, cítil jsem ho i tu, ale je to na velice dobré cestě, takže se cítím dobře.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne dnes ve 20:45.
2: Počasí.
1: Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami od 19 do 22 stupňů a stejné teploty čekejte i zítra. V neděli bude většinou polojasno, výjimečně se objeví nízká oblačnost. Během dne se ale nebe vyjasní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Pozor teď na dálnici D5 u Cerhovic. Na 42. kilometru ve směru na Prahu máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Na dálnici D1 na 18. kilometru u Kunic ve směru na Brno je po nehodě neprůjezdný levý jízdní pruh. A na D1 ještě jednou z Brna směrem do Prahy před sjezdem na Vlašim na 48. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až k omezení na 52. kilometr, kde zasahují u nehody tří osobních aut. Projíždí se jen připojovacím pruhem a zdržíte se asi půl hodiny. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už jsou tu středočeská setkání a Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.
6: Týden se s týdnem sešel a je tady další středočeské setkání, u kterého vás vítá Šárka Formánková. Dneska vás vezmu na filmové natáčení a dokonce vás seznámím i s několika filmovými hvězdami. Jen musíme doufat, že nám neuletí nebo neutečou. Nejsou to totiž obyčejní herci, ale zvířata. A nám je přišel představit jejich chovatel a trenér Miloslav Pražák.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Přes 20 let sloužil náš dnešní host v uniformě strážníka městské policie v Neratovicích. Pak si ale řekl, že je nejvyšší čas začít se naplno věnovat své celoživotní vášni – sokolnictví a chovu zvířat, která mimo jiné trénuje pro film. A tak teď spokojeně žije v domku se zahradou na Kokořínsku a je konečně ve svém živlu. Miloslav Pražák, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače.
1: Trochu by si tipla, že zvířata jste asi měl rád od dětství.
2: Ano, nejvíc to asi se objevilo kolem mé puberty, kdy všichni spolužáci chodili do nějakých restaurací a já jsem si vzal tu svoji poštolku, kterou jsem měl od malička a šel jsem a lítal jsem, cvičil jsem ji. A vlastně mě k tomu trošku dovedl můj otec, který taky ve svém dětství měl zvířata a u mě to potom přerostlo až tak, že jsem se dostal s těma zvířátkama až do filmu, což byla moje velká touha.
1: A jak jste se dostal k té první poštolce?
2: Poštolku tenkrát jsem dostal od sokolníků, s kterým mě seznámil můj kamarád myslivec a mě to strašně zaujalo, ten výcvik těch zvířat, těch poštolek, jak oni prostě na to zavolání přiletí si pro tu potravu a jak oni vlastně jsou svázáni trošku takovým neviditelným provázkem s tím sokolníkem, s těma myšlenkama, že toho sokolníka vlastně následují a když ten sokolník dá povel, tak ten dravec k němu přiletí.
1: Kolik vám bylo let, kdy jste ji dostal?
2: To bylo asi 16-17 let. To byla i taková moje touha, pak ten jeden sokolník přišel s tím, že teda mi jednu poštolku nechá, což byl pro mě úžasný dar. A od té doby prostě mě to drží, ty zvířátka.
1: A kde jste ji doma tehdy měli?
2: Tenkrát jsme ji měli, my jsme bydleli v Praze.
1: Právě, já jsem si říkala, že to ano, asi bylo trošku složitější.
2: Bydlel jsem v Praze v bytě z 3+1. A moje mamka s taťkou byly tak jako tolerantní, že mi přistoupili na to, že jsem si doma vybudoval takový posed v koutku, kde ona prostě seděla. Já vždycky jsem si ji vzal a šel jsem se s ní projít, šel jsem ji cvičit. Jezdil jsem s ní tramvají, což byla i taková jako radita pro ty lidi, každý koukal, co.
1: To by mě taky hodně překvapilo.
2: Takže bylo to takový zajímavý, mě se to prostě strašně líbilo a od té doby mě to chytlo a drží mě to. A je to moje taková velká vášeň.
1: Když vás to takhle hodně bavilo, to mi řekněte, co vás přivedlo k tomu, že jste šel k policii?
2: No, tam to byla spíš taková jako...
1: Znouzetnost.
2: No, ne, to je znouzetnost, ale tak zase u té policie jsem začal, dělal jsem tam psovoda, cvičil jsem pejsky a tím prostě postupně byla to taková životní škola, takže všecko si vždycky říkám, že jak má být, prostě prošel jsem si 20 let kolem té policie, kolem různý té praxe policejní. A jel jsem i s těma zvířátka, což byly teda služební pejsek.
1: To jsem si říkala, že když jste šel k policii, tak určitě tímhle směrem nějakým.
2: Jo, bylo to tak a chytlo mě to i ten psovod vlastně, když jsem toho pejska cvičil, měl jsem radost, když pejsek udělal zkoušky a tím se to postupně takhle jako vyvíjelo, až to přerostlo mezi ty zvířátka. My jsme pak vlastně dělali školení i jsme byli vyškolení na vodky ty různých zvířat a postupně se to nabalovalo, až to přerostlo úplně jenom k těm zvířátkům.
1: No a kdy jste se definitivně rozhodnul, že už u městské policie nebudete a skutečně se budete věnovat jenom svým zvířatům?
2: To už bude přes 10 let. Byla tam taková nabídka, protože už když jsem sloužil, tak vlastně jsem tam dělal různé ukázky, vystoupení a přednášky. A dostal jsem mi nabídku k tomu filmu s těma hlavně s krkavcema, což je moje taková životní láska. No a taková nabídka pro mě se neodmítá. A když už mi to nabídli, tak jsem toho využil a vlastně odešel jsem od té policie a přešel jsem naplno k těm zvířátkům.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel a trenér filmových zvířat Miloslav Pražák. Vy jste říkal, že jste začínal s poštolkou, potom jste zmínil krkavce, ale pokud vím, tak vy máte daleko víc zvířat u sebe doma. Kolik jich dneska je?
1: Já si myslím, já už jsem tady nepočítal, ale přes 150 zvířátek tam určitě bude.
0: A jaká to jsou?
1: Máme tam, dneska už mám i kočky a vlastně se snažím pomáhat i některým zvířátkům, který jsou v útulku. Když jsme nedávno točili pohádku, tak jsme hledali zvířátko kočkourka, který vlastně měl tam hrát jednu z hlavních rolí a toho jsme právě našli v útulku. Poté jsme zjistili, že to je prostě geniální kocourek, odehrál už, natočil jen 6 filmů, reklamy a seriál. Takže se snažím některým útulku pomoct nebo různým zvířátkům v nouzi a vlastně prosadit na ty stříbrná plátna. Myslím si, že někdy se to jako podaří a za to jsem rád. Jinak, jak jsem říkal, mám přes 150 zvířat, máme dravce, krkavce, sovy, kachny, máme tam husy, máme tam lamu, máme tam srnku, máme tam lišku. Nejvíc teda, co je pro mě taková srdcovka, jsou právě ty krkavce, kterých mám 12 a s kterými vlastně pracuju dneska už 35 let a strašně mě to baví.
0: Zvířata nejenom chováte, ale především je trénujete a říkám si, že to je asi trošku jiný vztah mezi tím zvířetem a vámi, než když byste je jenom krmil.
1: Je to tak, vždycky musíte se trošku naladit na to zvířátko, musíte vědět, jak reaguje na určité věci. Není to, že si vemete krkavce nebo kočku a řeknete si, hele, zítra prostě ona bude tady skákat, dáme cvičit podle toho, jaký bude ukazovat. My si na to zvířátko musíte navázat. A jedním takovým, co se mi povedlo, je, když jsme točili pohádku, tak jsme tam potřebovali papouška. Papoušek Ara, ohromný papoušek, velký. Tomu papouškovi, když jsem ho získal, bylo 15 let. Měl jiného majitele a všichni chovatelé papouška říkali, hele, s tím nic neuděláš, to prostě nepůjde, nezvykne si na tebe. Za 14 dní natáčel pohádku a naučili jsme ho chodit po zemi, naučili jsme ho prostě následovat krále, reagovat na určité věci. Dneska se mnou jezdí v autě, dneska ho mám v bytě, nemá klec, sedí na svém posedu tam. Vysvětlili jsme si s papouškem určitá pravidla, takže on má volnost bytě, ale má jenom své teritorium a prostě máme svoje pravidla a on se snaží dodržovat. Taky někdy dělá lumpárny. On mluví, takže někdy je s tím trošku problém.
0: Možná ta zvířata vycítí, že právě vy k ním máte jiný přístup než jenom obyčejný chovatel.
1: Říkají to o mě, že jsem trošku jiný, mě to říkala moje mamka. Ono vlastně, já dneska, jak s nima pořád pracuji, tak vlastně víc mluvím už s těma zvířatama než s lidma. Jo. A někdy člověk potřebuje trošku pauzičku od těch zvířat a na chviličku zase dělat něco jiného, protože pořád jenom slyšíte, že kolem vás křičejí krkavci, mňouká na vás kocour, štěká na vás pes, papoušek, který mluví, tak vám nadává, co tva ráno vstáváte. Takže někdy člověk potřebuje od toho trošku odstup, přesně tak.
0: Když začínáte trénovat nějaké zvíře, tak já se přiznám, já si vůbec nedovedu představit, odkud by člověk měl začít.
1: Většinou se musíte navázat nejdřív na to zvíře. Takže musíte vědět, na co reaguje a musíte se s ním trošičku propojit a on potom začne reagovat na určité podněty, že většinou to jsou nějaké dobrůdky, ale člověk se musí naladit, aby byl úplně v pohodě. U některých zvířat, jako je třeba krkavec nebo pejsek, tak oni reagují na vaše rozpoložení. A když člověk má špatné rozpoložení, špatnou náladu, tak je lepší nic nedělat. Oni to okamžitě poznají. Já tam mám i srnku a ona, když přijde někdo, kdo prostě má tu náladu takovou jako rozhozenou, necítí se dobře, tak srnka k němu vůbec nejde. To je takový úžasný detektor a jakmile přijdete a jste úplně v pohodě, v klídku, tak ona přijde a nechá se pohladit. A takhle stejně reagují právě i ty krkavci. Když budete nervózní, něco se vám nebude dařit, tak ten krkavec okamžitě přestane reagovat a začne vám naopak dělat na schvály. Takže pak se můžete vztekat, můžete mu hrozit a jemu je to stejně úplně jedno.
0: Může to fungovat i obráceně, že vy přijdete ke zvířeti a teď cítíte, že to zvíře není z nějakého důvodu v pohodě?
1: Může to tak fungovat, ale musíte se snažit, abyste prostě vy s tím svým klidem na něj zapůsobili a sklidnili to zvíře. My jsme třeba točili scénu, kdy po mně chtěli, aby kocour usnul. Dokážete představit, že vemete si kočku cizí, půjdete s ní do studia, kde bude 20 lidí a ta kočka tam má usnout na okně.
0: Má být potom, vlastně v pohodě.
1: A přesně tak, úplně naprosto v pohodě a usnout. Takže vy tamto zvíře musíte zapůsobit takovým klidem a takovým jako rozpoložením, že to zvíře opravdu dokáže usnout. Myslím si, že se nám to podařilo tenkrát. Zámecké léto.
2: Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Naše dnešní středočeské setkání je plné zvířat a ptáků, protože naším hostem je chovatel a trenér Miloslav Pražák. Vy trénujete různá zvířata pro film, ale jak jste sám zmínil, vaší specialitou jsou krkavci. Proč právě oni?
1: Krkavci, ty mě jako trošku učarovali už v dobách mého dětství právě tím svým tajemnem. Krkavec je takový mystický tvor. Říká se, že to je spojenec mezi nebem a peklem. Někteří lidé z toho mají husí kůži, že jo, když se mluví o krkavci, protože všude...
0: Já k ním patřím.
1: Ano. Já naopak prostě mám s tím neuvěřitelný respekt a lásku, protože někteří krkavci vlastně zvládají i mluvu. Oni mluví. Krkavec je vůbec nejchytřejší pták. A když začne mluvit, tak napodobuje ty hlasy naprosto identicky a mluví cíleně. Takže někdy já mám i takový dohady na zahradě, kde tam přijdu a vedle jsou teda sousedi a pak už dneska už mě znají, ale předtím si říkali, hele, on asi jako
0: je
1: takový
0: divnej.
1: Zvláštní, protože se baví sám se sebou. Ten krkavec, já tam přišel a on na mě povídá ahoj, tak já mu odpovím taky ahoj a když mu neodpovím, tak on řekne, co je, o co jde, jo, takhle se tam začnem dohadovat, ale zní to, jak když to někdo nevidí, tak si myslí, že se bavím sám se sebou. Výcvik těch krkavců je prostě úžasný. Krkavec je inteligentní. Inteligence říká se 6letého dítěte. To je právě to, co mě nejvíc jako zaujalo na těch ptácích.
0: To 6leté dítě mě opravdu překvapilo, protože to už je opravdu hodně. Ale jak jste říkal, že ten krkavec dokonce dokáže reagovat, aniž by jenom opakoval slova, ale dokáže reagovat nějakým významem.
1: Ano, přesně tak, u krkavců je to tak. Ta jejich inteligence je neuvěřitelná. On málo kdo tady s nima v Čechách pracuje, sokolníci, je někteří nemají moc rádi. Oni těm sokolníkům dělají na schvály. Mě taky to dělají, já jsem si na to zvyknul, naopak mě to vždycky překvapí.
0: A co třeba?
1: Oni třeba dělají to, že když máte ty dravce na posedech a krkavce taky, tak on si dokáže rozvázat ty svoje poutka, pak jsem ho sledoval, obešel všechny ty dravce a pomalu je pouštěl zase, že? Pak si říkáte, ježišmarja, já je špatně uvázal, ale on to právě způsoboval ten krkavec. Já pak, když jsem ho viděl, že on zase sedí zpátky na tom místě a dělá jakože nic, ale dokázal právě takhle škodit.
0: Já jsem vás někde slyšela říkat, že dokonce dokáže ten krkavec odemknout visací zámek, na kterém je číselný kód.
1: Ano.
0: To snad ani není možné.
1: Ano, viděl jsem to na vlastní oči, nevěřil jsem tomu. Já ty krkavce mám v takových voliérkách a původně jsem tam právě měl visací zámek s kódem. A pak jsem přišel na zahradu a koukám, říkám, ty vado, já ho nezavřel, tady ten jeden je otevřený, ještě že neulí. Tak jsem tam dal jiný, zamknul. Za chvilku jsem si všimnul, no, slyšel jsem takový rachot, tak jsem se vrátil, ale musíte dělat,
0: jakože
1: na něj kouká jakože nic a on si myslí, že ho nevidíte. On si ten zámek otočil dovnitř a prostě tou špičkou zobákem natočil ten kód, odemknul a ten zámek prostě zahodil, schoval.
0: Takže mě trochu děsilo.
1: Takže od té doby vlastně používám jako jiný zámek a ono, když tam dáte třeba jenom petličku a on tam nedošahne, tak si najde klacek a tím klackem to stejně otevře.
0: To se říká, že vlastně ty nejinteligentnější zvířata dokáží používat nástroje.
1: No přesně tak, krkavec je nejenom, že je používá, on si je i vyrábí, on si je vyrobí z kousku drátu, z klacíčku, využije všechno možné a dokáže právě ty nástroje si vyrobit, aby toho svého majitele obešel a nebo aby docílil té dobroty, kterou on jako chce.
0: Prý jednou jeden krkavec právě díky tomu, že dokáže mluvit, trochu vyděsil i vašeho psa?
1: Nejenom, že děsí mého psa, ale děsí i sousedy a on jak mluví cíleně. Já tam mám vedle souseda, ten tam mě mýval pejska, pajdu. A ten krkavec se naučil hlas toho souseda. A všim si, že ten majitel mluví s tím pejskem a že vždycky, když na něj zakřičí pajdu ke mně, tak pejsek přiběhne. A ten můj krkavec to naposlouchal, napodobil hlas a vždycky, když toho pejska viděl, tak pajdu ke mně. No a pejsek jako běžel a teď koukal u nás přes ten plot, kde je ten majitel, že jo. A za chvilku vyšel majitel, říká, ty vare, já už toho psa tady půl hodiny hledám, kde zase je. No, ale on myslel v domění pejsek, že teda majitel je u nás, tak tam seděl a čekal, odkud vyjde ten majitel. Takže takovýhle dohady vlastně a na schvály dělá i těm okolním sousedům, co mají zvířata.
0: Mají také vaši mluvící krkavci rádi sprostá slova?
1: Ano. Mluví i sprostá slova, které se tady bohužel nedají publikovat.
0: To možná občas působí nějaké nepříjemnosti, zejména když používají váš hlas.
1: Ano, já tam mám krkavce, které mluví sprostá slova, brala jsem ho na ukázky, dneska už nikam nesmí, protože nám dělal nepříjemnosti. Já když jsem se nekoukal, co jsem dělal, on napodobil můj hlas a ty sprostá slova právě říkal těm lidem, A oni poříkali, Ježišmarja, to je člověk, asi tady mluví ty sprostá slova, to asi se úplně nehodí. A já pak chodil, omlouval se, říkám, to je krkavec. Oni pak někteří říkají, jo, vy to jenom na něj svádíte. Já říkám, ne, on tak, takže toho už nebereme, je prostě doma, má zákaz prostě na tyhle ty ukázky.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Naše dnešní středočeské setkání nás zavedlo na Kokořínsko, kde žije náš dnešní host Miloslav Pražák. Chová a trénuje zvířata, zejména krkavce, a to mimo jiné i pro film. A to mi řekněte, co takový krkavec se dokáže naučit?
1: Krkavci se naučí hodně věcí, to právě díky té své inteligenci. Já tam mám jednu krkavčí samici, který bude 30 let, ta už natočila desítky filmů, různé pohádky. A tu jsme třeba učili, jak má přijít, pootevřít si okno. Točili jsme pohádku, kde vlastně ona měla přiletět na okno, pootevřít si, vejít dovnitř, tam si prohlídnout princeznu, prohlídnout si sovičku, vylítnout ven, zase tím oknem zpátky. Takže to jsme naučili, ona to zvládá, ona je tak strašně inteligentní, že to zvládá strašně rychle. Ona neumí mluvit, ale napodobuje zvuky. Takže ona, když někam přijedeme, tak se mi začne smát, napodobuje lidský smích a takový, takže i dokáže pobavit lidi kolem sebe. My když s ní točíme, tak ona už je tak chytrá, že naprosto zvládá plno dalších věcí, jako je třeba psát na počítači. Napsala pár vět, ani umělá inteligence to asi nedokázala rozluštit, ale opravdu je tak chytrá, že když se jí ukáže, co má dělat, tak ten krkavec funguje a ona je se mnou tak propojená, že se mnou všude jezdí. U nás v republice už je poměrně hodně známá. Vždycky, když někam přijedu a dělám přednášku, nebo tak všichni se ptají a říkají, máte sebou krkavce Máňu? My se prej na ní strašně těšíme. Jo. Ona předvádí i různé věci, jak obejít toho majitele, jak si získat věci z baťohu do brůdku, jak prostě prohledat baťoh a další věci.
0: Řekněte mi, jak přesně probíhá ten proces, když to zvíře toho ptáka něco učíte. Nedokážu si představit, jak naznačíte, řeknete ptákovi, že má otevřít okno.
1: Ono vždycky musí být zatím nějaká dobrůdka a tak mu prostě musíte ukázat, že on když do toho okna strčí, takže zatím oknem bude něco dobrýho. A on to párkrát udělá, pak už to dělá automaticky. Oni jak jsou inteligentní, tak ty věci mu stačí párkrát ukázat. Jednou, dvakrát, třikrát a pak už to dělá automaticky.
0: V jakých filmech si vaši krkavci zahráli?
1: Největší roli ta naše krkavčí samice měla v pohádce Princezna zakletá v čase, kdy stvárnila čarodějnici Murien. Pak jsme natáčeli Nabarvené táče, točili jsme Krakonošovo tajemství a další různé filmy i pro cizí produkci.
0: Zahrál jste si někdy spolu s nimi?
1: Taky. Taky většinou jsou to scény, kdy třeba krkavci mají za úkol toho člověka sníst, napadnou a sníst. A jelikož hercům někdy se do toho moc nechce,
0: to chápu,
1: tak nás oblíknou a prostě ty krkavci útočejí na nás. Oni to není v tom, že by mě chtěli sníst, ale že mě mají rádi a že mě následují. Ale v tom filmu to vypadá prostě, že ty krkavci mě napadají.
0: A to dáte pokyn jak?
1: No, naučíte prostě, že u vás mají něco dobrýho a oni potom, jak vidějí, že někam jdete a oni jsou na mě vlastně od malinka zvyklí mě následovat. Takže kam jdu já, tam oni lítají a ono to vypadá, žišmarja. Ty krkavci napadají tady toho člověka. U nás já je beru ven a když jedu autem, protože mám auto způsobené na to, tak si do těch přepravech jich vemu několik. A pak je najednou pustím a oni lítají. A já vždycky, když jdu a zavolám je, tak to hejno letí za mnou a vlastně mě následují a čekají na tu odměnu, aby se prolítli, aby prostě si to okoukali. A já vždycky, když je zavolám, tak letí za mnou. A já vždycky říkám, až si tohle někdo všimne, půjde s mobilem, tak budu ještě někde ve zprávách, že krkavci jsou tak zlí, že napadají lidi, protože najednou na mě letí třeba 5 krkavců.
0: Jasně.
1: A někteří lidi z toho mají děs, ale já prostě jsem rád, když mě následují a když prostě fungují tak, jak mají.
0: Vaši krkavci můžou takhle volně poletovat. Nehrozí jim nějaké nebezpečí ve vzduchu?
1: No, trošku jo. Oni nejsou kamarádi s těma krkavcema, co žijí divoce v přírodě. A ty, co žijí divoce v přírodě, poznají, že tyhle krkavci jsou malinko jiný a jdou je prostě zabít.
0: Aha.
1: Takže musíte neustále sledovat, co se děje okolo, musíte sledovat, jak oni ty krkavci se projevují. Oni, když se objeví divoký krkavec a ten můj to zjistí, tak okamžitě dává povel a upozorňuje mě, že něco je tam špatně a letí ke mně. Protože ty divoký krkavci prostě si to svoje hlídají a vidějí, že tady je něco špatně, tak to prostě po nich jdou. A ty moje už letějí za mnou, že jo, protože táta je pohlídá, tak honem mě následují. Přesně tak.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel a trenér zvířat Miloslav Pražák. Když trénujete svoje zvířecí svěřence, co je přitom úplně nejdůležitější?
1: Ta provázanost s tím zvířátkem. Některý zvířátka to učíte na provázku, já toho moc nevyužívám. Já prostě si to zvíře snažím v tom výběhu s ním navázat ten kontakt a prostě pak ho pustím. Já teď mám zrovna momentálně mladou lišku, která byla nalezená. Lidé myslí, že to je koťátko, tak to přinesli a já tím, že spolupracuji se záchrannou stanicí, tak se ke mně dostala a dneska ji mám tak naučenou, že prostě se mnou chodí volně v přírodě. Můj výborný kamarád a cvičitel mi právě poradil, říká, provaž je mezi sebou se psem. Takže se mě provázal a oni fungují neuvěřitelně. Liška ho následuje, on následuje lišku. Někdy se jí nechce domů.
0: To chápu.
1: Ale když jedeme na procházku, tak ona už se těší, že do té své přepravky a je pak vypustím, oni lítají po lese. Ale musí vždycky být provázáno s tím zvířátkem a musíte mu věřit. Musíte to na něm poznat, že to zvíře vám taky věří, že se vás nebojí, musí vám důvěřovat. Nesmíte prostě žádnou hrubou sílu.
0: A určitě je potřeba i trpělivost.
1: Určitě.
0: Můžete na ně spěchat.
1: Musíte přesně vidět, kdy to zvířátko se dostane do té fáze, kdy vám důvěřuje a víte, že teda to je jeho rozpoložení takové, že vás bude následovat.
0: Jo. My jsme si povídali o těch krkavcích. Vy samozřejmě trénujete i spoustu dalších zvířat. Co třeba dokážete naučit holuba, aby udělal při filmovém natáčení?
1: Teďkon nedávno jsme, nebo točíme ještě seriál a tam používáme holuby. A já strašně rád používám poštovní holuby. To jsou holuby, kteří jsou naučení, že když je majitel někde vypustí, tak vždycky se vrací domů. A my tomu holoubkovi, nebo já se mu snažím vysvětlit, že nepoletí domů, ale že poletí tam, kam já mu řeknu. Nepoužívám k tomu žádný silon, žádné provázky. Snažím se prostě s tím holoubkem to tak provázat, aby se mnou fungoval. A tam jsou třeba scény, kdy oni říkají, ježiš, mi potřebuje, aby tamhle z toho rohu vyletěl, sednul si tamhle na konzoli a pak zase, aby přiletěl k tobě. Takže musíme ho to naučit a já to dělám tak, že podle toho, jak mu pískám, tak on lítá. Jo? Zní to trošku humorně, ale tak, jak pískám, tak on lítá. A vždycky zatím musí být ta dobrůdka. A oni potom už mě tak následují, že kam já jdu a kam se schovám a kde mu ukážu, tak tam on letí.
0: Když jste na tom natáčení a natrénujete se zvířetem nějakou konkrétní scénu, co má přesně udělat, a potom se stane, že vám do toho filmaři tak trochu hodí vidle třeba tím, že přestaví scénu, je to problém?
1: To se stává dost často. Musíte hlavně to, aby pro to zvířátko to bylo hlavně bezpečný a říct jim, jak teda to vidíte očima toho zvířete. Takže oni si to sice chtějí přestavit, ale vy jim musíte trošku do toho mluvit, protože mu řeknete, hele, to zvíře nefunguje, když mi tohle tam dáte, když tohle tady budete rušit, tak prostě to zvířátko s tím bude mít problém. Takže vždycky to záleží opravdu na té komunikaci vlastně mezi tím štábem a mezi tím zvířetem. Takže vždycky oni musí trošku tomu zvířátku ustoupit. A když to pochopí, tak to zafunguje.
0: Jaké to bývá pro vaše svěřence při natáčení? Pozorujete na některé z nich třeba, že by mělo trému?
1: Já si myslím, že ani ne. Já si myslím, že ty krkavce někteří se docela na to těší, protože se bude něco dít, bude nějaká dobrota, někam
0: nějaká
1: budou
0: akce.
1: Lítat, bude nějaká akce a vědí, že tam budu s nima a že když to splní to, co já po nich chci, tak ta dobrůdka tam bude.
0: Musíte někdy pracovat i s herci, kteří potom pracují právě s těmi vašimi svěřenci?
1: Ano, pracujeme s herci teď momentálně třeba s Markem Lamborou. Tam je provázaný trošku s mým papouškem, protože jsme spolu točili a točíme. A ten papoušek už se na ně zvyknul a docela s ním funguje dobře a Marek Lambora je prostě s tím papouškem taky malinko provázaný, začátku s tom byl jako nejistý a dneska prostě spolu fungují bezvadně. Papoušek u něj sedí, prostě komunikuje s ním a Marek Lambora je v tomhletom strašně vstřícný, což je úžasný. Ten herec, když tomu zvířátku jde naproti, tak to krásně zafunguje. Musí tomu zvířeti věřit a to zvíře musí zase věřit tomu herci. A když tohle to zafunguje, tak ty scény se natočí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci a je to škoda, protože si povídáme o zvířatech a to je vždycky velmi příjemná záležitost. Naším hostem je chovatel a trenér zvířat pro film Miloslav Pražák. Ale vy kromě toho, že trénujete zvířata pro film, tak se věnujete také sokolnictví a při různých příležitostech ukazujete svoje opeřené kamarády zájemcům. Koho třeba ukazujete?
1: Jezdím, dělám ukázky, dneska teda už na to není moc času, protože převážně nás ten film jako
0: vytěžuje,
1: zahltí, ale snažím se víc říct, když jsme pozváni někam, takže beru tam zvířátka, beru sebou sovičky, jezdí se mnou puštík, jezdí se mnou sova pálená, jezdí se mnou káně Herisovo, to většinou nesmí nikde chybět, protože při těch ukázkách káně Herisovo funguje výborně, beru sebou sokolíka a hlavně krkavce.
0: A co všechno můžete ukázat?
1: Krkavec tam předvádí vlastně ty svoje filmové triky, kdy umí z různých lahví a předmětů vyndat si z toho tu dobrůdku pomocí nějakého nástroje. Pak tam můžete vidět létat právě třeba to káně Herisovo a některý ty dravce právě i ty sovy vidět v tom letu. Se sovičkama to moc tak nejde, sovička není úplně... Jak se říká, že sova je moudrá, tak tam to úplně neplatí.
0: To neplatí?
1: To úplně neplatí a některé sovy, je to

0: Si, když odpočívají večer ty denní a chtějí mít klid a nechtějí, aby je lovila nějaká sovička, tak se je snaží vždycky vyhnat. A my je nevidíme a proto si říkáme, ježiš, tak ta sovička asi spí a večer vstane. Ale není to tak.
1: Může se sokolnictví věnovat každý, anebo to člověk musí mít tak trochu v sobě?
0: Asi by to měl mít v sobě. Musí k tomu mít hlavně vztah. Nejdřív by si měl udělat myslivecké zkoušky, jak je to daný zákon, a poté sokolnické, ale vždycky je tam ten vztah k těm zvířatům. A není ani dobrý, když si někdo řekne, tak co já si budu ještě dělat, no tak já si udělám sokolnickou zkoušku. Potom není ta provázanost a prostě s tím zvířátkem to není úplně ono a nefunguje. Takže lepší vždycky, když ten člověk má k tomu ten vztah.
1: Vypracujete se spoustu zvířat, předáváte to svoje umění jak dál?
0: Já mám 3 syny, tak se mnou ještě spolupracuje můj prostřední syn a ten má taky vztah k těm zvířátkům. Ten to spíš ale jako rozmazluje. Vždycky tati dáme mu dobrůdku, tati dáme mu tohle.
1: A to je trochu na škodu.
0: No, někdy to není úplně ono, ale jako má ten vztah, dokáže prostě s těma zvířátkama komunikovat. My když natáčíme a pracujeme třeba s krkavcem, tak musíte sebou mít člověka, který s tím zvířátkem, s tím krkavcem umí pracovat. A ten krkavec, jak je chytrej, tak právě je potřeba ten člověk, který si umí, tak většinou se mnou jezdí syn, protože ten už ví, jak ty krkavci se zachovají, ví, kdy mi ho má pustit, ví, kdy na něj má zavolat. A když sebou máte člověka, který tomu nerozumí, tak pak někdy může i problém.
1: Jo. Dalo by se říct, že musíte mít i určitou autoritu?
0: Trošičku asi jo, no, musíte vždycky s tím zvířátkem dělat tak. Nesmíte nikdy na něj moc tlačit, nesmíte být na něj zlý, ale musíte mu ukázat, že jste ten, kdo bude trošku to tempo udávat. Jo? A tam to platí třeba i u pejsků. Vlastně musíte být ten, kdo to tempo udává, kdo prostě jako určuje, co se bude dělat.
1: Musí být jasné, kdo je šéf.
0: Přesně tak. A musíte být ale na něj vlídný. No.
1: Máte nějaký sen, co byste chtěl některé ze svých zvířat naučit? O co jste se ještě nepokusil?
0: Jsou různé věci, kterými nás neustále filmaři překvapují. Já miluju to, když ty zvířata mají tu svoji volnost a když je s vámi to zvířátko provázané. Já když pustíte sokolíka, no, pustíte krkavce, on nad váma lítá, má naprostou volnost. Kdykoliv si může vzpomenout, může letět kamkoliv. A když vy jako ho zavoláte, tak on přijde k vám. Je to takový neuvěřitelný jako pocit té provázanosti s tím zvířetem. A právě proto to děláme, protože to zvíře, když s váma funguje, je úžasný pocit.
1: A děláte to evidentně skvěle, protože ta láska je z vás cítit na stohonu. Tak já vám moc přeju, aby to vydrželo, aby vás zvířátka měla ráda, aby se vám dařilo, abyste si zahráli ještě ve spoustě filmů a seriálů. A moc děkuju, že jste přišel.
0: Já také moc děkuji a zdravím všechny posluchače.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Taky naslyšenou.
1: Naším dnešním hostem byl chovatel a trenér zvířat pro film Miloslav Pražák. U dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
6: Nové testy ukázaly zlepšení situace s kontaminovanou vodou v obcích severně od Prahy. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Sobota zůstane jasná nebo skoro jasná s teplotami do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezké poledne. Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentrace olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale večerní testy ukázaly zlepšení.
7: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
6: Vodárny kvůli kontaminaci podaly trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Národní bezpečnostní úřad prověřuje bývalého šéfa ředitelství speciálních sil Miroslava Hofírka. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Úřad se zabývá tím, zda brigádnímu generálovi ponechá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné. Není ale známé, proč. Hofírek je od března zástupcem velitele pozemních sil. K informaci ošetření úřadu ale nechtěl nijak komentovat. Jeho nadřízený Josef Trojánek uvedl, že mu dál důvěřuje. Dělníci opraví desítky laviček u stanice metra B Hůrka v pražských Stodůlkách. Nový bude především mobiliář podél pěších tras směrem k Novým Butovicím. Následně technici vymění také prkna laviček na Slunečním náměstí. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové mají práce trvat zhruba měsíc.
8: K opravám a údržbě laveček, které jsou pod vlivem každodenního používání a povětrnostních podmínek opotřebované, dochází postupně, aby obyvatelé měli stále k dispozici místo k odpočinku a práce co nejméně omezovaly pohyb chodců. Sport.
6: V Baku začne za necelou hodinu velká cena Azerbajdžánu vozů Formule 1. Z prvního místa odstartuje britský pilot George Russell. Až ze 16. pozice vyrazí jeho týmový kolega z Mercedesu a lídr průběžného pořadí Ital Andrea Kimi Antonelli, který měl v páteční kvalifikaci nehodu.
5: Počasí.
6: Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami od 19 do 22 stupňů. A stejné teploty čekejte i zítra. V neděli bude většinou polojasno, výjimečně se objeví nízká oblačnost. Během dne se ale nebe vyjasní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
6: Pozor teď na silnici číslo 3 u Benešova. Stala se tam nehoda osobního auta s nákladním a na místo jede policie. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, zpomalte za sjezdem na Velké Popovice. Na 15. kilometru se zastavuje a kolona se sune až na 24. kilometr. Zdržení asi půl hodiny. Na D5 se mezi 33. a 34. kilometrem ve směru na Plzeň u Žebráku je zavřený pravý jízdní pruh. Probíhají tam práce na silnici. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A teď už jsou tady písničky na přání s Petrou Procházkovou.
0: Hezké popoledne.
5: Písničky na přání.
0: Společnost vám dělá Český rozhlas Střední Čechy a já právě tímto startuji písničky na přání a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, někomu popřát nebo jen tak pro radost, můžete využít webový formulář, který najdete tradičně na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz a nebo taky můžete poslat SMSku a to ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička pro všechny.
5: Písničky na přání.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Hezké odpoledne, moc vás prosím o zahrání písničky. Můžeš říct si po tisíci od Marcela Zmoška s přáním všeho nejlepšího pro moji kamarádku Janu Pánkovou, která dnes slaví svoje narozeniny. Děkuji za zahrání a přeji vám hezkou sobotu, Helena Pospíšilová.

Prosíme Hanu Zagorovou a Vlastimila Harapese jen pár dnů všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia a moc děkujeme přátelům za posílané písničky Hanka a Jiřinka.

0: Hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Jan Hazen Erl je nejenom výjimečný trumpetista, ale také zkušený hudební manažer. A určitě rád vysvětlí, jak stíhá projekty spojené s klasickou hudbou a zároveň i s jazzem a swingem.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Písničky na přání.
1: Hezkou sobotu, dnes má svátek Andrea, písničku věnuji Andreám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, Sylvie na cestě do Benátek.

Prosím o písničku, kterou bych chtěla udělat radost oběma Janičkám a Jarmelkám, Jindřišce, Libence s Fandou a babi Jarušce. Díky Světla.

Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Děkujeme za písničku a přejeme vám do studia a všem posluchačům pěknou slunečnou sobotu. Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
1: Buchac spousta bude pro Petra Zajíčka, paní Marušce z Nymburka, Marcele Petrovi, paní Hance Melince, paní Květě z Nymburka, Petře Procházkové a vám všem v rádiu. Krásný den.

Ve dvou se to lépe táhne, bude pro Marcelu, Petra, paní Marušce z Nýmburka, paní Květě z Vysoké, Honzovi, Macounovi, Petrovi, Zajíčkovi a vám všem rádiu.

0: sám jsem po cestách se svým autem dách, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

Pěkné poledne, zahrajte píseň Karla Štědrého Písmena pro Janičku a Zdenka, Haničce, Jiřince, všem Aničkám, Zdrahušce, Jarmilkám, Janičkám, Květě, Klukům, Světlance, Libuši, Libina a Fanda s Příbrami.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Písničky na přání.
1: Milá Petruško, prosím zahrát Ameno, měla jsem narozeniny, chci všem posluchačům poděkovat, Monice, Aničkám a osamělým lidem, děkuje Marcela.

Jen mráz mě obíjí.

Prosíme, páni kluci, Květě, Romanovi, Janinám, Jarmelkám, Jarce z Kladna, Líbě Vendy, Maruš z Dendovi, Jindře Světle, Drahušce, také vám, Stáňa a Alča.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Písničku posílám Andreji k svátku a kdyby to Libor nezaříz, tak by i třeba slyšela všechno nejlepší.

0: že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Babičce Růžence přejeme k zítřejším narozeninám jen to nejkrásnější a hlavně zdraví. Máme ji rádi, Nikča, Jenda, Růženka a Stázinka Havlovi. No a to je úplně poslední písnička na přání. Po 13. už si užijte výlety s Pavlem Kudrnou a Petra Procházková se těší na slyšenou zase ve Středočeském odpoledni.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Cestovní kanceláře a agentury už nabízejí zájezdy na příští léto. Most přes potok v části Polabec v Poděbradech opraví dělníci do jara. Sobotní odpoledne bude jasné nebo skoro jasné a naměříme do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezké odpoledne. Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustily prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří třeba státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
2: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
0: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Dělníci opraví most na křižovatce ulic U Jízdárny a Olšové v Poděbradech. Podle statiků je ve špatném technickém stavu. Teď město hledá stavební firmu. Odhadovaná cena rekonstrukce je 3,5 milionu korun. Hotovo by mělo být v květnu, říká mluvčí Poděbrad Klára Zubíková.
3: Součástí zakázky jsou stavební práce, zejména odstranění stávajícího mostního svršku, provedení sanace nosné konstrukce a spodní strany mostu, provedení nové hydroizolace, zhotovení vyrovnávací betonové desky, dodávka a montáž mostního zábradlí.
0: Pražští policisté zítra omezí průjezd některými ulicemi kvůli běhu Běchovice Praha. Zhruba 10-kilometrový závod vede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov v Praze 3. Některé uzavírky začnou platit už v 6 hodin ráno.
4: Policisté kvůli závodu omezí provoz v Českobrodské a Hartigově ulici. Na důležitých křižovatkách budou dopravu řídit strážníci. Omezení by měla skončit zhruba ve 4 hodiny večer. Jubilejní 130. ročník běhu Běchovice Praha začne u křižovatky Českobrodské a Dolnopočernické ulice. Závodníci budou postupně startovat ve vlnách po 11. hodině. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: V New Yorku dnes má světovou premiéru nově objevená hra Václava Havla Varování. Formou scénického čtení ji představí spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham. Dosud neznámý rukopis prvního českého prezidenta dokončil režisér Jiří Havelka. Do angličtiny dílo přeložil někdejší člen skupiny The Plastic People of the Universe Paul Wilson. Česká premiéra hry se uskuteční v říjnu v jízdárně Pražského hradu při festivalu Havel Alive.
1: Počasí.
0: Bude jasno nebo skoro jasno a naměříme 19 až 22 stupňů a stejné teploty budou i zítra. V neděli čekáme většinou polojasno, ojediněle nízkou oblačnost, zejména v Polabí. Během dne se ale nebe vyjasní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pozor na dálnici D5 na 41. kilometru ve směru na Prahu u Cerhovic. Máme hlášenou nehodu, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a na dálnici D10 mezi 53. a 46. kilometrem také nehoda, tak pozor, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými Lačnovskými skalami.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3,5 tisíce metrů čtverečních.
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných domů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel, byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Dánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapstein 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustruha a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů a je podepírán 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
2: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, můžeme?
2: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
2: To jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda, máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku S čerty nejsou žerty?
2: No samozřejmě, to je naše kultovní pohádka S čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
0: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň, potkáte Chárona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně dvakrát za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

V minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo, za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50 na 50, vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1940 45 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Raymond Husinec Hřeš, paní Ludmila Důlková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit. No a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne. I když si někdy odřou kolena,

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška. Ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Byl taky, no, a on pak přijel z Ameriky a teď co bude dělat v Praze? Tak dělal přidavače na stavbě, jo, a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal kus papíru, oni mu nic neřekli. Odnesli to do nějaké redakce, tam to uveřejnili jako povídku. Jo.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí to tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci ty knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní nějaký vztah k Kuději. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13
1: místě.
2: Let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Lečí Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: Puflerova hospoda,
1: kde vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jen by ten pomník tady mohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve Svatém kříži je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových, jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, to je příběh Radosovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve Svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu sedí.
1: Je to konservovaná socha, ta nemá dlouhou historii. První konservovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal. Prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat.
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu.
3: No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak, tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost, a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o golemovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví golem asi.
1: Ale golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Ne, můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a poslat musíte na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Tlačnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kúdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kúdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to vagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili lesem k vrátnici a můj průvodce prohlásil, tady tou skalní štěrbinou vyjdeme na vrátnici, a vyběhl tam jak zajíc. Vy nepatříte do klubu seniorů, ale tak do junáka.
1: Děkuju. No.
2: Bohužel odsud výhledy moc nemáme, protože vzrostlé smrky tomu brání, ale pojďte o tom místu něco říct.
1: Tyto horní skály, zvané vrátnice, jsou o trošku delší než dolní skály, asi 100 metrů, jejich výška je kolem 11 metrů. A právě stojíme na temení těchto skal. Je to tvořeno překrásným mrazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
2: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou. Kam ještě mohou zamířit, nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
1: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý. Kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
2: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
1: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
0: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kúdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova.

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži, no a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhletu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům, no a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět Rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu, no a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletů, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 14 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele. Voda na severu Prahy už se zlepšuje k pití, ale pořád není. Čeští fotbalisté rozehrají skupinu Ligy národů zápasem proti Chorvatsku. A odpoledne zůstává jasno, teploty mohou překročit 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
4: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
2: Kvalita vody v obcích na severním okraji Prahy se pomalu zlepšuje. Řekl to ve vysílání Českého rozhlasu technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Zhruba 15 000 lidí ale dál zůstává bez pitné vody. Důvodem je nadlimitní koncentrace olova, kterou odhalili ve vodojemu Odolena voda. Včerejší testy sice ukázaly ústup škodlivin, obyvatelé ale smějí používat vodu jenom na sprchování nebo praní. K pití a vaření zatím vhodná není. Vodárny kvůli znečištění podaly trestní oznámení a případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí. Dětské hřiště v ulici Žalmanova v pražském Braníku je po rekonstrukci znovu otevřené. Praha 4 původní herní prvky nahradila novými, nechala opravit pískoviště a doplnila další vybavení, včetně laviček a košů. Náklady byly přes 1,5 milionu korun.
5: Novinkou je taky systém e-hřiště, který pomocí mobilní aplikace nabízí dětem i dospělým pohybové a vědomostní úkoly. Hřiště bylo před rekonstrukcí uzavřené kvůli špatnému stavu herních prvků. Podle městské části už jejich stav nevyhovoval bezpečnému provozu. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
6: Sport.
2: České fotbalisty čeká vstup do dalšího ročníku Ligy národů. Na úvod elitní skupiny se večer utkají s Chorvatskem. Reprezentace má před sebou premiéru pod novým trenérem Španělem Santim Deniou.
7: Chceme vytvořit tým bojovníků, podle toho se chystáme. Snažili jsme se hráče na tréninku co nejvíc poznat a přesvědčit je o herním stylu, kterým se budeme chtít prezentovat. Potřebujeme taky vytvořit dobrou atmosféru. To většinou bývá v národních týmech jedna z nejdůležitějších věcí.
2: Zápas českých fotbalistů s Chorvatskem začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut.
3: Počasí.
2: Odpoledne zůstává jasno nebo skoro jasno, naměříme 19 až 22 stupňů. Stejné teploty budou i zítra, v neděli čekáme většinou polojasno, ojediněle nízkou oblačnost, zejména potom v Polabí. Během dne se ale nebe vyjasní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 z Prahy směrem do Brna se brzdí za sjezdem na Velké Popovice. Na 19. kilometru kolona pokračuje až na 24. kilometr. Zdržení je kolem 10 minut. A na D11 směrem z Prahy do Hradce Králové opatrně před sjezdem na Nymburk. Na 25. kilometru se srazila dvě osobní auta a v omezení a zpomaluje se. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď je tu středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
6: Hezkou sobotu přeji.
3: Středočeské odpoledne.
6: A ve středočeském odpoledni uslyšíte, že ode dneška nejezdí v Praze kvůli plánované opravě trati metro linky C mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov, taky že povodí Vltavy poprvé v historii upouští Slapskou přehradu. Hladina vody kvůli tomu na mnoha místech klesla až téměř o 7 metrů. A za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den poradíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a z českých písniček si zahrajeme Mandraže, Věru Špinarovou nebo Jitku Zelenkovou a jako první to bude Karel Zich a Paráda. A já přeji příjemný poslech.
3: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké kleci, jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici anebo odpočívadlo.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Na Slapské přehradě dál klesá hladina vody. Povodí Vltavy totiž už 3 týdny upouští kvůli minimálnímu stavu vody v nádrži Orlík. Jak situace ovlivňuje chataře a místní obyvatele v okolí Slap, to jel zjistit náš reportér Ondřej Mikušek, se kterým jsme teď ve spojení. Hezký den.
1: Pěkný den. Když jsem dopoledne projížděl podél Vltavy směrem od Prahy, tak třeba ve Vraném nad Vltavou vypadala hladina řeky na pohled z auta zcela v pořádku. Tam tomu tak i skutečně je. Na Slapech už si ale nejde nevšimnout, že tam je situace jiná. Zastavil jsem v chatařské oblasti jen několik stovek metrů od hráze už dáně a bavil jsem se s panem Danielem, který tam přijel na prodloužený víkend právě na chatu. Říkal, že každý týden sleduje, jak hladina metr po metru klesá. Bylo to zrovna v místě s poměrně strmými břehy a pan Daniel odhadoval, že v daném místě už se během září snížila odhadem o 6 až 7 metrů. Zatím tam ale situace podle něj není tak vážná, a to i díky včasnému informování místních ze strany povodí Vltavy. Lidé si stihli odtáhnout loďky, které tam třeba měli, a k žádným incidentům zatím nedošlo.
0: A byl ses podívat i někde jinde?
1: Ano. Pan Daniel mě přesměroval směrem k nádrži Kamík, takže jsem se tam jel podívat a teď stojím přímo u mostu v Kamíku nad Vltavou. Stále je to ale místo, které je součástí Slapské vodní nádrže. A skutečně tady je koryto víc než z poloviny prázdné. Vypadá to spíš jako kdyby jim protékal menší potok než řeka. Břehy nejsou tak strmé a tak jsou z nich v podstatě kamenité pláže. Podle místních ale tyhle kameny běžně vůbec nejsou vidět a takovouhle situaci zkrátka nepamatují. Třeba paní Jitka říkala, že její manžel se tady narodil a za 70 let svého života něco takového opravdu neviděl. Pro některé obyvatele to tady už problém představuje, a to kvůli tomu, že mají na pozemcích studny. Do nich ale z řeky neprosakuje téměř žádná voda a tak jsou z většiny prázdné.
0: A jak vypadá předpověď pro následující týdny?
1: Moc pozitivně ne. O tom jsem se bavil s ředitelem povodí Vltavy Petrem Kubalou. Meteorologové nepředpovídají vydatnější srážky a tak se ani na řece nedá očekávat nějaká výrazná změna. Naopak upouštění Slap bude ještě určitě několik týdnů pokračovat. Abych vysvětlil, proč se to vlastně vůbec děje a je to poprvé v historii, je to kvůli nedostatku vody v Orlíku, který je zásadní pro celou navazující část Vltavské kaskády, tedy přehrady Kamík, Slapy, Štěchovice a Vrané. A tohle všechno ve finále ovlivňuje i hladinu Vltavy v Praze. Tam je potřeba zajišťovat dostatečný průtok třeba kvůli ředění vyčištěných odpadních vod. No a protože na Orlíku je té vody málo, tak povodí Vltavy takzvaně přilepšuje právě upouštěním Slap. Posluchači ale můžu ujistit, že v běžném životě to většina lidí nepozná, protože to nesouvisí třeba s přívody pitné vody. Na Slapech je navíc podle povodí Vltavy stále celkově vody dostatek. Hladina této nádrže ale bude i nadále klesat a je možné, že se za několik týdnů objeví pozůstatky vesnic, které byly při stavbě přehrady před více než 70 lety zatopeny.
0: S reportérem Ondřejem Mikuškem jsme mluvili o stavu vody na Slapské přehradě. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: S vámi je Středočeské odpoledne a přeji krásnou sobotu.
1: Region Express.
0: Na lince C pražského metra dnes začala výluka soupravy nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Z Opatova na Háje pak jenom po jedné koleji. V plném provozu bude linka C zase od úterního rána. A další informace zjišťoval náš reportér Dominik Kučera. Pěkný den.
2: Hezký den. V úseku mezi Pražského povstání a Chodovem lidé můžou využít náhradní autobusy linky XC. Ty jezdí přes den a zastavují u všech dalších stanic, které metro neobsluhuje, tedy Pankrác, Budějovická, Kačerov a Rostyly. Přesnou polohu zastávek náhradních autobusů najdou lidé například na webových stránkách dopravního podniku nebo se můžou zeptat informátorů v reflexních vestách. Dodám, že mezi stanicemi Letňany a Pražského povstání metro jezdí jako obvykle. V úseku mezi Chodovem a Háji po každé koleji v obou směrech jezdí jen jedna souprava Kyvadlově. Od úterního rána budou moct cestující využít metro C opět po celé trase bez omezení.
0: A co je důvodem výluky?
2: Na trati dělníci vyměňují původní pražce, popisuje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové.
2: Z celkového počtu asi 20 000 původních pražců na trati metra C jich zbývá dopravnímu podniku vyměnit kolem 3,5 tisíc. Obnova má být dokončená předtím, než na trase začnou jezdit automatické soupravy bez strojvedoucích.
0: A plánuje dopravní podnik na lince C letos ještě nějaké další rekonstrukce?
2: Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové bude současná oprava letos na lince C poslední. Další obnovy pražců plánuje dopravní podnik v příštím roce. Dělníci by měli pražce vyměňovat o Velikonocích, na začátku letních prázdnin a o dvou prodloužených víkendech příští podzim.
0: Na lince C pražského metra mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov je teď o prodlouženém víkendu přerušený provoz. Do normálního provozu se vrátí zase v úterý ráno. A mluvili jsme o tom s naším reportérem Dominikem Kučerou. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju a naslyšenou.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

Víte, že zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495? Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně Obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Prague Art Week zpřístupňuje sbírky Pražské národní galerie nebo Kunsthalle. České tenistky se v Šenčenu připravují na finále poháru Billie Jean Kingové a v noci klesnou teploty pod 10 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobré odpoledne. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit, kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
4: Špagety s bazalkovým pestem.
5: Tamhle už je vaše parmezen. Kolegyně míchají, promíchá.
4: Ano.
5: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
4: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
5: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
5: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
2: Příbram spustila nový městský web na adrese pribram.eu. Redakční systém a grafika má lidem usnadnit vyhledávání. Do budoucna jsou webové stránky připravené taky na využití umělé inteligence a zařazení chatbota. Pokračuje starosta Příbramy Jan Konvalinka za ANO.
7: Stránky jsou teďka spuštěny a jsou ve fázi, kdy je testujeme a zjišťujeme jejich funkčnost a zároveň vychytáváme chyby.
2: V Praze je pátý ročník festivalu Prague Art Week. Do neděle nabídne zdarma desítky výstav, komentovaných prohlídek, workshopů a setkání s umělci. Zdarma si tak budou moct návštěvníci prohlédnout třeba některé sbírky v Pražské národní galerii nebo v Kunsthalle. Festival propojí současné umění s uměním historickým a nabídne ukázky ze soukromých sbírek i umění ve veřejném prostoru. Sport. České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. Kapitánka Barbora Strýcová na svých hráčkách vidí, že se samotnou účastí ve finále nechtějí spokojit a že se snaží co nejlépe připravit na závěrečný duel.
8: Samozřejmě to mají v sobě a je to i cítit, že prostě ví, že ten poslední krok tam ještě jako je třeba udělat a bude to těžký krok, protože v tom týmu mají jako zkušený hráčky, jak singlesky, tak deblesky a naše holky to prostě ví a jsou zkušený dost na to, aby věděli, že prostě ta soustředěnost tam prostě musí být. Ty holky to fakt jako by chtějí a já bych jim strašně přála, aby se jim to povedlo.
2: Soupeřkami českých tenistek ve finále poháru Billie Jean Kingové budou Ukrajinky. Ty v semifinále porazily Italky už po úvodních dvou hrách.
3: Počasí.
2: Teploty dnes večer a v noci klesnou na 8 až 5 stupňů. V neděli čekáme většinou polojasno, ojediněle nízkou oblačnost a to hlavně v Polabí. Během dne se ale nebe vyjasní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 22. kilometr. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Tam směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Mýto na 41. kilometru odtahují osobní auto po nehodě, blokují levý pruh a polokrokem se je projíždí plynule. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
9: Hezké odpoledne.
3: Středočeské odpoledne.
9: A ve středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání meteorologa České televize v rámci dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo, to bude o živočišných druzích. A na návsi ve Všenorech u Prahy dnes probíhá tradiční jablkobraní. Jaká je tam atmosféra a co všechno se tam odehrává, tak to nám za chvíli už řekne naše reportérka, která je přímo na místě. A z českých písniček si zahrajeme Xindla X, Františka Nedvěda nebo Olympiky a jako první to bude Karel Gott a Stíny dvou. A já přeji pěknou tu dnešní sobotu.
3: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, máme čtvrt na čtyři.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteorologa České televize Pavla Karase, pěkné odpoledne.
2: Přeju krásné odpoledne.
0: Tak jak to aktuálně vypadá ve středočeském regionu?
2: Tak sobota je samozřejmě slunečná a nadprůměrně teplá. Teplota se pohybuje většinou kolem 20 stupňů Celsia. No a nejteplejší stanicí nejenom ve středních Čechách, ale v celém Česku jsou Dobřichovice, kde se teplota už dostala 4 desetiny nad 23 stupňů. Následovat bude slunečná, ne, ale noc s minimální oblačností, kdy bude na obloze většinou jasno nebo skoro jasno, takže budeme samozřejmě zase po ránu registrovat ojedinělé mlhy, případně nízkou oblačnost, a to hlavně v Polabí. No a čeká nás další velmi studené ráno, kdy teplota klesne na 8 až 5 při uklidnění větru až na 3 stupně Celsia a samozřejmě v tom případě se objeví ojedinělé i přízemní mrazíky.
0: Ona bude, tuším, úplníková, že? Místo toho slunce.
2: Přesně tak. Místo toho slunce bude na nebi velikánský měsíc, takže samozřejmě je to měsíc první podzimní úplněk ve znamení Berana. Měsíc by měl svítit celou noc.
0: A na co se tady připravit dál?
2: Tak samozřejmě čeká nás babí léto, takže to počasí bude takové monotónní, jak v neděli, tak po celý příští týden nás čeká na obloze jenom malá nebo minimální oblačnost. Po ránu se výjimečně můžou tvořit mlhy, případně nízká oblačnost. Zprvu ta rána můžou být chladnější, zejména ve chvíli, kdy se utiší vítr, to bude teplota klesat ke 3 nebo ke 4 stupňům. Přízemní mrazíky se budou vyskytovat jenom výjimečně a ta odpolední teplota bude až kolem 22 stupňů Celsia, takže oproti dlouhodobému průměru máme aktuálně před sebou teploty, které jsou pro tuto roční dobu přibližně o 5 stupňů vyšší.
0: To byl meteorolog České televize Pavel Karas. Já vám děkuji, přeji pěknou sobotu a budu se těšit na slyšenou.
2: Děkuji, přeju krásné odpoledne.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Máte rádi jablka a podzimní slavnosti? Ve Všenadech u Prahy dnes probíhá tradiční jablkobraní. Nechybí soutěž o nejlepší jablečný koláč, hudba ani program pro děti. Akci si nenechala ujít naše reportérka Alena Chomátová. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak kolik lidí dnes do Všenor dorazilo a jaká je tam atmosféra? Máte hezké počasí?
1: Tak tady na návsi ve Všenorech se sešlo dnes hodně lidí. Většina je tady především místních. No a probíhají tu různá taneční vystoupení, hlavně dětí. No a za chvíli bude také vyhlášení výherce soutěže o nejlepší jablečný koláč. Já jsem se tady bavila s paní Erikou u stánku, kde lidé dávali hlasy tomu nejlepšímu a už tam byly poslední kousky sladkého. Celkem prý bylo 9 pekáčů a lidé začali ochutnávat ještě před samotným začátkem celé akce. Takže lidé tu byli natěšení, no a počasí také vyšlo, takže je vidět, že si to tu všichni užívají.
0: A už jsme něco nastínili, ale jaký je doprovodný program?
1: Tak tady na návsi se zabaví hlavně děti. Ty tady najdou stánek s malováním na obličej, tvořivou dílničku, šermířskou arénu. No a na dospělé tady od 4 čekají koncerty. Vystoupí například Vladimír Hron, anebo od 17 hodin country s karavanem. A samozřejmě tu nechybí stánky s občerstvením. Dokonce je tu i stánek se sladkým, které pekly maminky a babičky dětí z místní školky.
0: A jak je to ve Všenorech s parkováním? Platí tam pro návštěvníky nějaké dopravní omezení?
1: Tak parkovat je možné tady podél kolejí, které jsou od návse vzdálené pár metrů. No ale blíž k návsi se úplně nedostanete. Na příjezdu od ulice u silnice je umístěná značka zákaz vjezdu. No a průjezdné tu nejsou ani přelehlé silnice.
0: Ze Všenor u Prahy se nám do odpoledního vysílání přihlásila naše reportérka Alena Chomátová. Pěkný víkend a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: je středočeské odpoledne. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se zaměří na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, nám poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: A před námi je zhruba poslední čtvrt hodinka středočeského odpoledne a co vás čeká po 16. hodině? Hvězdné návraty a v Hvězdných návratech se dnes objeví slavný syn ještě slavnějšího otce. Bude to Jiří Šmicr, který si také na začátku své herecké kariéry s otcem zahrál ve slavných filmech a seriálech. A ty vám připomene Patrik Rozehnal a také pustí scénky, písničky a přidá zajímavá fakta ze života. A Petra Procházková se těší na slyšenou v písničkách na přání po hodině 17. a přeje příjemný poslech.

Jenže zvonice u chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku byla postavena už v roce 1495. Společně s Pražskou bránou a chrámem vám přiblíží středověkou atmosféru města. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu na příští rok. Čeští vědci se plánují zapojit do vesmírné mise k měsíci Enceladu. V noci klesnou teploty pod 10 stupňů a zítra bude znovu kolem 20. Zprávy Ažofie Nováčková, dobré odpoledne. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by si dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
0: Lidé by se taky měli ujistit, že vyčerpali všechny benefity, na které mají nárok. Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů.
3: Robia to tiež Francúzi, LCP, máme s nimi veľkú spoluprácu. V podstate riešenie nebude ani jedno z toho, čo je. Najdeme si podmienky, aké tam budú a spolu vymyslíme nové riešenie.
4: Říká Jan Žabka z Hejrovského ústavu Akademie věd. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život.
3: Předcházející misia potvrdila, že se tam vyskytuje voda, organické soli a možná nějaké organické zlučinění.
4: Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Kladně skončila kompletní obnova náměstí Svobody. Kromě podzemní obnovy sítí a nových povrchů přibyly mimo jiné i vodní prvky, stromy a další zeleň. Speciální je i systém hospodaření s dešťovou vodou. Proměna náměstí je podle kladenského primátora Milana Wolfa z volby pro Kladno těsně před kolaudací. Sport. Čeští fotbalisté vstoupí do elitní skupiny Ligy národů. Na stadionu v Edenu se večer utkají s Chorvaty. Národní tým poprvé v soutěžním zápase povede zahraniční trenér Španěl Santi Denia. Kapitán Ladislav Krejčí je na začátku nové reprezentační éry plný očekávání.
5: Ty první pocity jsou skvělý. Samozřejmě víme, jaká dlouhá cesta nás čeká, že ne všechno se dá změnit od prvního zápasu, ale těšíme se na tu budoucnost, na ten proces. Doufám, že ten prostor dostaneme na to, aby jsme nacítili to, co se po nás chce, aby trenéři nacítili i nás a tady tuhle kulturu a věřím, že to bude cestou, jakou si všichni přejeme.
0: Utkání Česko-Chorvatsko začne ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. Teploty dnes večer a v noci klesnou na 8 až 5 stupňů. V neděli čekáme většinou polojasno, ojediněle nízkou oblačnost, hlavně v Polabí. Během dne se nebe vyjasní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na D1 pracují silničáři za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru. Mají zabraný pravý pruh, kolona se táhne už ze 23. kilometru. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 1. kilometru. Na D1 z Prahy směrem do Brna se zastavuje za sjezdem na Výstaviště na 192. kilometru. Se zastavuje, kolona pokračuje až na 196. kilometr. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď jsou tu hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
6: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu. To když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
7: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
6: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
7: No a kde jsem to...
6: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
7: Já už to mám.
6: To jsem rád, takže můžeme začít.
7: Tak ještě jednou, prosím.
6: Podívejte, nemáme moc času.
7: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
6: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
7: Tohle blbost.
6: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
7: Rozumím.
6: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
7: Já!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
9: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
6: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
6: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze a není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod a hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
10: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
11: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
10: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
12: Tak já už jsem pojel. Vlázni, kam by si chodil? Ty jsi zatvá přišel, člověče, posadit se něco si dáš mít, ne?
13: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
12: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
13: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
12: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
14: No. Zrovna tady stála, jo?
12: Jídlo, je tam nějaký?
14: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
12: No a dál.
14: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
12: A je ty brev to něco teplýho chci.
14: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
12: Co to žvaníš tady před tím chlapcem, kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
14: No jo, jakým pokrem jsme to podávat.
12: Nechtačko, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
13: No, očem.
12: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
13: Nějaký mistr.
12: Máte snad nějakýho mistra?
13: Jo, Máme.
15: No, vidíš, tak ten, co dělá.
13: No, tak co s ním má bej?
15: No, já ho neznám, znáš ho ty?
13: Jo. Znám. No a co?
15: Ale nic.
6: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No, bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
7: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
16: A máma?
7: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
15: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
7: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
15: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
7: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
15: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. To je výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
17: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
15: No proč pak?
17: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
15: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
17: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
15: No výborně, poslední.
17: To si vezmi sváteční šaty.
15: Za prvé.
17: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
15: Ty hambáři.
6: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
15: No, už jsi doma?
18: Tak co škola?
19: Normálně.
18: A ty?
15: A byly už nějaký známky?
18: Ne. A ty?
15: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
18: Jo, měli.
15: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
7: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? Já to uděláš tak, že...
15: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
7: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
15: Hm, správně. Jak?
7: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
15: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
7: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
15: Vidíš, tady u té třívy žádný znamínko není.
7: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
15: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2a minus 3b plus 5a. A co dál? Co s tím dál?
7: No, potom si převedeš to a plus b z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
15: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
7: Ty mě.
15: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
6: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
15: Už abych šel.
19: No jo, máme nejvyšší čas.
7: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
19: Ano.
15: Vy taky někam jdete.
19: Jdeme na rodičovské sdružení.
15: Stačí snad, že tam budu já, ne?
19: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
15: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
7: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
15: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
7: Já jsem přítel školy.
6: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
20: Jiří, vy jste studoval, že?
21: Ano, i tak se to dá nazvat.
20: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
21: Ano.
20: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
21: Ano.
20: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
21: Ano.
20: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
21: No snad.
20: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
21: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
20: To jsme si všimli.
21: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, to lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirko.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, ale tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti. Okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
11: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně jen cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě, způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
7: Já, jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
7: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu.
7: Co? Tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
7: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
7: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
7: No, Lapiducha, no. A my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala potom.
13: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
7: Halo. Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
13: Tak ne.
7: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
7: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
7: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
7: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: srdce.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle.
5: No pojď sadle, nekňuruj a pojď sem, pej sámku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezou linkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uajs!
6: On jako z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
6: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Když jste ho začal hladit.
6: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
6: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
6: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
6: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Si to domluvujete, puste mě, prosím vás.
6: Nedělí
4: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrný, chlap. No tak blbečujete. Puste mě, pro Krista pána.
7: A nejeď, nebo ti napasej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
8: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
9: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
10: Opakujte po mně. 29.
9: 29.
10: 37.
9: 37.
10: 22.
9: 21.
10: To máme taky.
9: 22.
10: No to už jsem říkal.
9: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
10: Dobr. Je to tu? Je to? Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
11: Tak jak?
10: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
11: A vyhrá se.
10: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky vyhrál první.
11: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
10: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
11: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 000 korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
10: První jste vyhrál, dědo.
11: První.
10: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
11: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
11: Tak naschledanou.
10: Naschledanou.
11: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Podruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takový už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, Soruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, Soruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven. Jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, já to pustím.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: No koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Кого ты пиш?
1: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
0: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
1: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
0: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
1: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
0: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
1: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
0: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
1: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
2: Můžeme se jít umýt?
1: Můžete.
0: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
1: To rád slyším.
0: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
1: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
0: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
1: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
0: Prosím.
1: Volčíškovi.
3: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Český Červený kříž se připravuje na krizové situace, používá nová zařízení na rychlé čištění vody. Praha 13 opravuje desítky laviček mezi stanicemi metra Hůrky a Nové Butovice. Zítra čekáme polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Český Červený kříž bude při mimořádných událostech používat nová zařízení na čištění vody. Každé z nich dokáže za 24 hodin přefiltrovat až 20 000 litrů vody. První 3 čistící systémy v Jedlomědlicích na Kladensku vyzkoušely oblastní spolky z Liberce, Ostravy a Českých Budějovic, říká velitelka ústředního krizového týmu Červeného kříže Iva Jelínková.
3: V reakci na povodně z roku 2024 jsme se rozhodli, že systém, který jsme už dříve dodávali kolegům na Ukrajinu, zkusíme zavést i u nás. My v rámci jako každého cvičení, které máme, tak to budeme používat. Postupně chceme, aby na každém oblastním spolku byla vždycky nějaká skupina lidí, která vlastně ten systém dokáže vzít a dokáže s ním pracovat.
2: Dělníci opraví desítky laviček u stanic metra B Hůrky v pražských Stodůlkách. Nový bude především mobiliář podél pěších tras směrem k Novým Butovicím. Následně technici vymění také prkna laviček na Slunečním náměstí. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové mají práce trvat zhruba měsíc.
4: K opravám a údržbě laveček, které jsou pod vlivem každodenního používání a povětrnostních podmínek opotřebované, dochází postupně, aby obyvatelé měli stále k dispozici místo k odpočinku a práce co nejméně omezovaly pohyb chodců.
2: Do studijního programu Erasmus Plus se zapojuje stále více základních a středních škol. Dohromady s mateřskými školami, odbornými školami a učilišti jich loni poslalo své žáky nebo studenty do zahraničí víc než 830, letos přes 900. Spočítal to Dům zahraniční spolupráce, který přihlášky vyřizuje. Jeho mluvčí Martina Nevolná vysvětluje, že podmínky svým studentům určuje každá škola podle sebe.
5: Žiaci si vlastne žiadajú o túto príležitosť priamo u svojich školách. V tom prípade, keď je škola zapojená, tak ona potom sama rozhoduje, keby mala aj veľký záujem, ktorého žiaka vyšlo na ten pobyt, alebo ako má nastavené tie príležitosti, či je tam príležitosť pre nejaký skupinový výjazd, alebo by chcela vysielať viacero žiakov.
2: Mezi nejčastejší destinace patrí Španielsko, Nemecko, Slovensko a Francie. Sport. Vodní slalomářky Kateřina Beková, Olga Samková a Tereza Kneblová skončily v časovce kajak krosu na mistrovství Evropy ve 2. desítce pořadí a kvalifikovaly se do večerních vyřazovacích jízd.
0: Počasí.
2: Teploty dnes večer a v noci klesnou na 8 až 5 stupňů. V neděli ráno čekáme většinou polojasno, během dne se ale nebe vyjasní a teploty budou jako dnes kolem 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem na D1 pracují v omezení za sjezdem na Plzeň na 22. kilometru silničáři. Projíždí se tam pouze levým pruhem, kolony se táhnou na okruh z 23. kilometru a také na příjezdu po D5 z Plzně z 1. kilometru. V Praze ve Spořilovské se za sjezdem z Brněnské srazilo nákladní auto s osobním, je to bez kolony, tak opatrně projíždějte. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tu písničky na přání.
6: Hezké pozdní odpoledne.
0: Písničky na přání.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání. No a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak můžete využít webový formulář, který najdete tradičně na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz, a nebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC, mezera, text vašeho přání a odeslat je na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička pro všechny.
0: Písničky na přání.

Dobrý den, vážená redakce Rádia Českého rozhlasu. Prosím o zahrání písničky pro naši maminku Marii Rážovou z Bezdědovic, která dne 21. září oslavila 80. narozeniny. Milá maminko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, klidu, pohody a děkujeme moc za tvoji pomoc, laskavost, lásku, kterou nám všem celý život dáváš. To vše ti ze srdce přejí dcera Lenka s manželem Jiřím, syn Jan s manželkou Evou, vnoučata Šárinka, Jiříček, Evička, Kačenka a pravnoučata Maxíček a Laurinka posílej babičce velkou pusu.

Hudební pozdrav se vzpomínkou, ať potěší v rakovníku Janičku se Zdendou ve sporu s Deničku s Jirkou i Marušky v Malči a Nymburce, jak za mlada díky světla.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Den se krátí, večer přichází dřív a s ním i vzpomínky. Ty naše rakovnické mají namířeno za věrnými a spolehlivými přáteli. Janinkami ze Šípku, které nám pomohly moc, také za Jindrou do Konopišského podzámčí, Světluškou, zářící v Praze za Aničkou do Kutné hory i za Mochánovými a Jadrnými, co by krkonošskými patrioty. Všem jmenovaným ke vzpomínkám přidáváme poděkování za jejich dechovková potěšení adresovaná Janičce a Zdendovi.

Paní Petruško, zahrajte pro radost Janičkám se Zdendou, Jarmelkám, všem Aničkám, všem Maruškám, Libušce, Svendy, Světlance, Jindřičce, Stáně, Alče, všem přátelům Janiny.

Paní Petruško, zahrajte jen tak pro radost Janinám z Podmok, Marušce z Malče, Světlance Erbenové, Marušce Křížové se Zdeňkem, Jarušce Plavcové, Aňce z Úval a z Lonic. Všem hezký podzimní víkend, přeje Anička z Úpice.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
2: Petruško, prosím o zahrání od Šohajky, Libuše a Vendy, Janinám, Jarmelkám, Jindře, Světlance, Zdenkovi a Janinám, Liběně, Věřenovotné, Aničkám, Květa a Roman.

Dobrý den, písničku s pozdravem posíláme Jindřišce, Janinkám, Stáně s Alenkou, Květě se syny, Drahušce, Aničkám, Berunce do Rakovníka a Marušce do Hradčan. Děkujeme za zahrání, Libuše a Vendy.

0: Tak sedím na sluníčku na dvorku, milá Petro, a přemýšlím, jak ten čas letí. Vždyť té vaší dcerce již byly 4 roky. A tak prosím mamkám a Andreám cukrářskou bosanovu Veronika. Máte pravdu, Veroniko, letí to jako blázen. Chtělo by to pomalejší tempo po všech stránkách, však už máme jen za 3 měsíce Vánoce.
1: Můj přítel snídá 7 kremrolí. A když je spořádá, dá si repete. Cukrlátko, on totiž říká, dobré lidi zuby nebolí.

je šťávu z bezinek. Říká, že na ní není, že je famózní, glukózní, monstrózní, ať si taky dám. Koukej, jak mu roste oplost budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč, až ho někdo kopne, odkutálí se vypryč.

bratři a ryb. On ale tvrdí, že glicidy jsou pro lidi. Je prý v něm kotel na ta cukry spaluje, někdo se skáruje, někdo se svetuje a on jí

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Příjemný podzimní podvečer. Petruško ve čtvrtek měla narozeniny Marcelka z Prahy a my jí přejeme hodně štěstí, lásky, něhy, radosti, spokojenosti a zdraví. To je poklad pravý. Krásné chvíle, milá Marcelko, ti přejí od srdíčka dvě Jarmily. Písnička ať potěší taky Světlanku s Haníčkou a Jiřinkou, Veroniku a Věrušky z Čachovic a Hradčan. Děvčata, ať krása podzimu vám dává radost. Jarmily.

Zdravím vás, Petruško, prosím u Zuzky chodníček pro Libušku, Svendy, Stáňu s Alenkou, Světlanku, jadrným, pečinkovým, ptáčkovým a všem, co si dáváme hrát. Anička z Kutné Hory.

Příjemný podvečer k vám i posluchačům. Zdraví manžela Jadrných, Vápeníkovi, Novotných, Procházkovi, Romana s rodinou, bratry Podnecké, paní Petro, děkuji, babi Jarka.

poslouchat. Spousta bude pro Petra Zajíčka, paní Maruše z Nymburka, Marcele Petrovi, paní Hance Malince, paní Květě z Nymburka, paní Procházkové Petře a vám všem v rádiu krásný večer.

Prosíme kapitáne, kam stolodí Aničkám z Kutné Hory, Úpice, Pečínkovým, Novotným, Věře z Čachovic, Libeně s Fandou, Veronice, Marcele, Podneckým, také pro vás, Taňa a Alča.

Prosím pro radost Popelky, Jarmele na Slovensko, Drahušce, Beranové, Stáně, Alče, Věře, Dočachovic, Roman s maminkou. Všechna přání tímto splněná. Petra Procházková se těší naslyšenou zase zítra v dobrém ránu střední Čechy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: O papírové oznámení o lednové valorizaci důchodu musí důchodci zažádat nejpozději do konce září. Dopravu v hlavním městě zítra omezí běžecký závod Běchovice Praha a zítra bude polojasno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný den. Na podání žádosti o zaslání papírového oznámení o valorizaci důchodu od ledna zbývá už jenom pár dní. Zájemci musí České správě sociálního zabezpečení doručit nejpozději do 30. září.
4: Žádosti můžou lidé posílat poštou nebo předat osobně na pobočkách správy. Nejjednodušší je to ale na e-portálu ČSSZ, říká Jakub Bejček ze správy sociálního zabezpečení.
5: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma.
4: Papírový doklad o valorizaci ovšem seniori prakticky k ničemu nepotřebují, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
6: Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
4: Pokud už senior v minulosti o zasílání papírového oznámení žádal, nemusí to teď dělat znovu, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Situace s kontaminovanou vodou v obcích na sever od Prahy se zlepšuje. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Ve vodojemu odolena voda testy v minulých dnech prokázaly nadlimitní koncentraci olova. Bez pitné vody je teď v okolních obcích asi 15 000 lidí. Podle Soukupa už ale testy ukázaly zlepšení.
7: Vyhráno bude, až nám ty výsledky vyjdou dobře několik dní po sobě, protože my si musíme být jistí, že ta voda je zcela jistě nezávadná, než ji budeme moci prohlásit za pitnou. Takže počkáme ještě na dnešní a možná i zítřejší výsledky a podle toho se rozhodneme, jak dál postupovat.
2: Vodárny kvůli kontaminaci podali trestní oznámení a obrátili se i na Českou inspekci životního prostředí. Pražští policisté zítra omezí průjezd některými ulicemi kvůli běhu Běchovice Praha. Zhruba 10-kilometrový silniční závod vede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov v Praze 3. Některé uzavírky začnou platit už v 6 hodin ráno.
8: Sport.
2: České tenistky můžou po 8 letech vybojovat titul v poháru Billie Jean Kingové. Češky se v zítřejším finále po 11. hodině našeho času utkají v čínském Shenzhenu s Ukrajinou.
8: Počasí.
2: Teploty večer a v noci klesnou na 8 až 5 stupňů. V neděli ráno čekáme většinou polojasno, během dne se vyjasní a teploty budou jako dnes kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na Pražském okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se dojíždí do kolony a ta pokračuje až na 17. kilometr. Tam připravují značení, projíždí se pouze pravým pruhem a zdržení je asi na půl hodiny. Dálnice D5 z Plzně ve směru do Prahy je u sjezdu na Pražský okruh neprůjezdná, havaroval tam motorkář a nedá se projet. A na D1 z Prahy směrem do Brna zpozorněte, u sjezdu na Benešov na 21. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů a může se tam vybočovat. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následují středočeská setkání.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.
9: Týden se s týdnem sešel a je tady další středočeské setkání, u kterého vás vítá Šárka Formánková. Dneska vás vezmu na filmové natáčení a dokonce vás seznámím i s několika filmovými hvězdami. Jen musíme doufat, že nám neuletí nebo neutečou. Nejsou to totiž obyčejní herci, ale zvířata. A nám je přišel představit jejich chovatel a trenér Miloslav Pražák.
0: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.

0: viac môj.
1: Přes 20 let sloužil náš dnešní host v uniformě strážníka městské policie v Neratovicích. Pak si ale řekl, že je nejvyšší čas začít se naplno věnovat své celoživotní vášni – sokolnictví a chovu zvířat, která mimo jiné trénuje pro film. A tak teď spokojeně žije v domku se zahradou na Kokořínsku a je konečně ve svém živlu. Miloslav Pražák, vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače.
1: Trochu by si tipla, že zvířata jste asi měl rád od dětství.
2: Ano, nejvíc to asi se objevilo kolem mé puberty, kdy všichni spolužáci chodili do nějakých restaurací a já jsem si vzal tu svoji poštolku, kterou jsem měl od malička a šel jsem a lítal jsem, cvičil jsem ji. A vlastně mi k tomu trošku dovedl můj otec, který taky ve svém dětství měl zvířata a u mě to potom přerostlo až tak, že jsem se dostal s těma zvířátkama až do filmu, což byla moje velká touha.
1: A jak jste se dostal k té první poštolce?
2: Poštolku tenkrát jsem dostal od sokolníků, s kterým mě seznámil můj kamarád myslivec a mě to strašně zaujalo, ten výcvik těch zvířat, těch poštolek, jak oni prostě na to zavolání přiletí si pro tu potravu a jak oni vlastně jsou svázáni trošku takovým neviditelným provázkem s tím sokolníkem, s těma myšlenkama, že toho sokolníka vlastně následují a když ten sokolník dá povel, tak ten dravec k němu přiletí.
1: Kolik vám bylo let, kdy jste ji dostal?
2: To bylo asi 16-17 let. To byla i taková moje touha, pak ten jeden sokolník přišel s tím, že teda mi jednu poštolku nechá, což byl pro mě úžasný dar. A od té doby prostě mě to drží, ty zvířátka.
1: A kde jste ji doma tehdy měli?
2: Tenkrát jsme ji měli, my jsme bydleli v Praze.
1: Právě, já jsem si říkala, že to ano, asi bylo trošku složitější.
2: Bydlel jsem v Praze v bytě z 3+1. A moje mamka s taťkou byly tak jako tolerantní, že mi přistoupili na to, že jsem si doma vybudoval takový posed v koutku, kde ona prostě seděla. Já vždycky jsem si ji vzal a šel jsem se s ní projít, šel jsem ji cvičit. Jezdil jsem s ní tramvají, což byla i taková jako radita pro ty lidi, každý koukal.
1: To by mě taky hodně překvapilo.
2: Takže bylo to takový zajímavý, mě se to prostě strašně líbilo a od té doby mě to chytlo a drží mě to. A je to moje taková velká vášeň.
1: Když vás to takhle hodně bavilo, to mi řekněte, co vás přivedlo k tomu, že jste šel k policii?
2: No, tam to byla spíš taková jako...
1: Znouzetnost.
2: No, ne, úplně znouzetnost, ale tak zase u těch policie jsem začal, dělal jsem tam psovoda, cvičil jsem pejsky a tím prostě postupně byla to taková životní škola, takže všecko si vždycky říkám, že jak má být, prostě prošel jsem si 20 let kolem té policie, kolem různý té praxe policejní. A dělal jsem i s těma zvířátka, což byly teda služební pejsek.
1: To jsem si říkala, že když jste šel k policii, tak určitě tímhle směrem nějakým.
2: Jo, bylo to tak a chytlo mě to i ten psovod vlastně, když jsem toho pejska cvičil, měl jsem radost, když pejsek udělal zkoušky. A tím se to postupně takhle jako vyvíjelo, až to přerostlo mezi ty zvířátka. My jsme pak vlastně dělali školení i jsme byli vyškolení na vodky ty různých zvířat a postupně se to nabalovalo, až to přerostlo úplně jenom k těm zvířátkům.
1: No a kdy jste se definitivně rozhodnul, že už u městské policie nebudete a skutečně se budete věnovat jenom svým zvířatům?
2: To už bude přes 10 let. Byla tam taková nabídka, protože už když jsem sloužil, tak vlastně jsem tam dělal různé ukázky, vystoupení a přednášky. A dostal jsem mi nabídku k tomu filmu s těma hlavně s krkavcema, což je moje taková životní láska. No a taková nabídka pro mě se neodmítá. A když už mi to nabídli, tak jsem toho využil a vlastně odešel jsem od té policie a přešel jsem naplno k těm zvířátkům.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel a trenér filmových zvířat Miloslav Pražák. Vy jste říkal, že jste začínal s poštolkou, potom jste zmínil krkavce, ale pokud vím, tak vy máte daleko víc zvířat u sebe doma. Kolik jich dneska je?
1: Já si myslím, já už jsem tady nepočítal, ale přes 150 zvířátek tam určitě bude.
0: A jaká to jsou?
1: Máme tam, dneska už mám i kočky a vlastně se snažím pomáhat i některým zvířátkům, který jsou v útulku. Když jsme nedávno točili pohádku, tak jsme hledali zvířátko kočkourka, který vlastně měl tam hrát jednu z hlavních rolí a toho jsme právě našli v útulku. Poté jsme zjistili, že to je prostě geniální kocourek, odehrál už, natočil jen 6 filmů, reklamy a seriál. Takže se snažím některým útulku pomoct nebo různým zvířátkům v nouzi a vlastně prosadit na ty stříbrná plátna. Myslím si, že někdy se to jako podaří a za to jsem rád. Jinak, jak jsem říkal, mám přes 150 zvířat, máme dravce, krkavce, sovy, kachny, máme tam husy, máme tam lamu, máme tam srnku, máme tam lišku. Nejvíc teda, co je pro mě taková srdcovka, jsou právě ty krkavce, kterých mám 12 a s kterými vlastně pracuju dneska už 35 let a strašně mě to baví.
0: Zvířata nejenom chováte, ale především je trénujete a říkám si, že to je asi trošku jiný vztah mezi tím zvířetem a vámi, než když byste je jenom krmil.
1: Je to tak, vždycky musíte se trošku naladit na to zvířátko. Musíte vědět, jak reaguje na určité věci. Není to, že si vemete krkavce nebo kočku a řeknete si, hele, zítra prostě ona bude tady skákat, dáme cvičit podle toho, jaký bude ukazovat. My si na to zvířátko musíte navázat. A jedním takovým, co se mi povedlo, je, když jsme točili pohádku, tak jsme tam potřebovali papouška, papoušek Ara, ohromný papoušek, velký. Tomu papouškovi, když jsem ho získal, bylo 15 let. Měl jiného majitele a všichni chovatelé papouška říkali, hele, s tím nic neuděláš, to prostě nepůjde, nebo nezvykne si na tebe. Za 14 dní natáčel pohádku a naučili jsme ho chodit po zemi, naučili jsme ho prostě následovat krále, reagovat na určité věci. Dneska se mnou jezdí v autě, dneska ho mám v bytě, nemá klec, sedí na svém posedu tam. Vysvětlili jsme si s papouškem určitá pravidla, takže on má volnost bytě, ale má jenom své teritorium a prostě máme svoje pravidla a on se snaží dodržovat. Taky někdy dělá lumpárny. On mluví, takže někdy je s tím trošku problém.
0: Možná ta zvířata vycítí, že právě vy k ním máte jiný přístup než jenom obyčejný chovatel.
1: Říkají to o mě, že jsem trošku jiný, mě to říkala moje mamka. Ono vlastně, já dneska, jak s nima pořád pracuji, tak vlastně víc mluvím už s těma zvířatama než s lidma. Jo. A někdy člověk potřebuje trošku pauzičku od těch zvířat a na chviličku zase dělat něco jiného, protože pořád jenom slyšíte, že kolem vás křičejí krkavci, mňouká na vás kocour, štěká na vás pes, papoušek, který mluví, tak vám nadává, co tva ráno vstáváte. Takže někdy člověk potřebuje od toho trošku jinak, trošku odstup, přesně tak.
0: Když začínáte trénovat nějaké zvíře, tak já se přiznám, já si vůbec nedovedu představit, odkud by člověk měl začít.
1: Většinou se musíte navázat nejdřív na to zvíře. Takže musíte vědět, na co reaguje a musíte se s ním trošičku propojit a on potom začne reagovat na určité podněty, že většinou to jsou nějaké dobrůdky, ale člověk se musí naladit, aby byl úplně v pohodě. U některých zvířat, jako je třeba krkavec nebo pejsek, tak oni reagují na vaše rozpoložení. A když člověk má špatné rozpoložení, špatnou náladu, tak je lepší nic nedělat. Oni to okamžitě poznají. Já tam mám i srnku a ona, když přijde někdo, kdo prostě má tu náladu takovou jako rozhozenou, necítí se dobře, tak srnka k němu vůbec nejde. To je takový úžasný detektor a jakmile přijdete a jste úplně v pohodě, v klídku, tak ona přijde a nechá se pohladit. A takhle stejně reagují právě i ty krkavci. Když budete nervózní, něco se vám nebude dařit, tak ten krkavec okamžitě přestane reagovat a začne vám naopak dělat na schvály. Takže pak se můžete vztekat, můžete mu hrozit a jemu je to stejně úplně jedno.
0: Může to fungovat i obráceně, že vy přijdete ke zvířeti a teď cítíte, že to zvíře není z nějakého důvodu v pohodě?
1: Může to tak fungovat, ale musíte se snažit, abyste prostě vy s tím svým klidem na něj zapůsobili a sklidnili to zvíře. My jsme třeba točili scénu, kdy po mně chtěli, aby kocour usnul. Dokážete představit, že vemete si kočku cizí, půjdete s ní do studia, kde bude 20 lidí a ta kočka tam má usnout na okně.
0: Má být potom vlastně v pohodě.
1: A přesně tak, úplně naprosto v pohodě a usnout. Takže vy tamto zvíře musíte zapůsobit takovým klidem a takovým jako rozpoložením, že to zvíře opravdu dokáže usnout. Myslím si, že se nám to podařilo tenkrát.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Naše dnešní středočeské setkání je plné zvířat a ptáků, protože naším hostem je chovatel a trenér Miloslav Pražák. Vy trénujete různá zvířata pro film, ale jak jste sám zmínil, vaší specialitou jsou krkavci. Proč právě oni?
1: Krkavci, ty mě jako trošku učarovali už v dobách mého dětství právě tím svým tajemnem. Krkavec je takový mystický tvor, říká se, že to je spojenec mezi nebem a peklem. Někteří lidé z toho mají husí kůži, že jo, když se mluví o krkavci, protože všude...
0: Já k ním patřím.
1: Ano, já naopak prostě mám s tím neuvěřitelný respekt a lásku, protože někteří krkavci vlastně zvládají i mluvu. Oni mluví. Krkavec je vůbec nejchytřejší pták. A když začne mluvit, tak napodobuje ty hlasy naprosto identicky a mluví cíleně. Takže někdy já mám i takový dohady na zahradě, kde tam přijdu a vedle jsou teda sousedi a pak už dneska už mě znají, ale předtím si říkali, hele, on asi jako
0: je
1: takový
0: divnej.
1: Zvláštní, protože se baví sám se sebou. Ten krkavec, já tam přišel a on na mě povídá ahoj, tak já mu odpovím taky ahoj a když mu neodpovím, tak on řekne, co je, o co jde, jo, takhle se tam začnem dohadovat, ale zní to, jak když to někdo nevidí, tak si myslí, že se bavím sám se sebou. Výcvik těch krkavců je prostě úžasný. Krkavec je inteligentní. Inteligence říká se 6letého dítěte. To je právě to, co mě nejvíc jako zaujalo na těch ptácích.
0: To 6leté dítě mě opravdu překvapilo, protože to už je opravdu hodně. Ale jak jste říkal, že ten krkavec dokonce dokáže reagovat, aniž by jenom opakoval slova, ale dokáže reagovat nějakým významem.
1: Ano, přesně tak, u krkavců je to tak. Ta jejich inteligence je neuvěřitelná. Ono málo kdo tady s nima v Čechách pracuje, sokolníci, je někteří nemají moc rádi. Oni těm sokolníkům dělají na schvály. Mě taky to dělají, já jsem si na to zvyknul, naopak mě to vždycky překvapí.
0: A co třeba?
1: Oni třeba dělají to, že když máte ty dravce na posedech a krkavce taky, tak on si dokáže rozvázat ty svoje poutka, pak jsem ho sledoval, obešel všechny ty dravce a pomalu je pouštěl. Pak si říkáte, Ježíš Maria, já je špatně uvázal, ale on to právě způsoboval ten krkavec. Já pak, když jsem ho viděl, že on zase sedí zpátky na tom místě a dělá jakože nic, ale dokázal právě takhle škodit.
0: Já jsem vás někde slyšela říkat, že dokonce dokáže ten krkavec odemknout visací zámek, na kterém je číselný kód.
1: Ano.
0: To snad ani není možné.
1: Ano, viděl jsem to na vlastní oči, nevěřil jsem tomu. Já ty krkavce mám v takových voliérkách a původně jsem tam právě měl visací zámek s kódem. A pak jsem přišel na zahradu a koukám, říkám, ty vado, já ho nezavřel, tady ten jeden je otevřený, ještě že neulí. Tak jsem tam dal jiný, zamknul. Za chvilku jsem si všimnul, no, slyšel jsem takový rachot, tak jsem se vrátil, ale musíte dělat,
0: jakože
1: na něj kouká jakože nic a on si myslí, že ho nevidíte. On si ten zámek otočil dovnitř a prostě tou špičkou zobákem natočil ten kód, odemknul a ten zámek prostě zahodil, schoval.
0: Takže mě trochu době... děsilo.
1: Takže od té doby vlastně používám jako jiný zámek a ono, když tam dáte třeba jenom petličku a on tam nedošahne, tak si najde klacek a tím klackem to stejně otevře.
0: To se říká, že vlastně ty nejinteligentnější zvířata dokáží používat nástroje.
1: No přesně tak, krkavec je nejenom, že je používá, on si je i vyrábí, on si je vyrobí z kousku drátu, z klacíčku, využije všechno možné a dokáže právě ty nástroje si vyrobit, aby toho svého majitele obešel a nebo aby docílil té dobroty, kterou on jako chce.
0: Prý jednou jeden krkavec právě díky tomu, že dokáže mluvit, trochu vyděsil i vašeho psa?
1: Nejenom, že děsí mého psa, ale děsí i sousedy a on jak mluví cíleně. Já tam mám vedle souseda, ten tam mě mýval pejska, pajdu. A ten krkavec se naučil hlas toho souseda. A všim si, že ten majitel mluví s tím pejskem a že vždycky, když na něj zakřičí pajdu ke mně, tak pejsek přiběhne. A ten můj krkavec to naposlouchal, napodobil hlas a vždycky, když to pejska viděl, tak pajdu ke mně. No a pejsek jako běžel a teď koukal u nás přes ten plot, kde je ten majitel, že jo. A za chvilku vyšel majitel, říká, ty vare, já už toho psa tady půl hodiny hledám, kde zase je. No, ale on myslel v domění pejsek, že teda majitel je u nás, tak tam seděl a čekal, odkud vyjde ten majitel. Takže takovýhle dohady vlastně a na schvály dělá i těm okolním sousedům, co mají zvířata.
0: Mají také vaši mluvící krkavci rádi sprostá slova?
1: Ano. Mluví i sprostá slova, které se tady bohužel nedají publikovat.
0: To možná občas působí nějaké nepříjemnosti, zejména když používají váš hlas.
1: Ano, já tam mám krkavce, který mluví sprostá slova, brával jsem ho na ukázky, dneska už nikam nesmí, protože nám dělal nepříjemnosti. Já když jsem se nekoukal, co jsem dělal, on napodobil můj hlas a ty sprostá slova právě říkal těm lidem, A oni pak říkali, Ježišmarja, to je člověk, asi tady mluví ty sprostá slova, to asi se úplně nehodí. A já pak chodil, omlouval se, říkám, to je krkavec. Oni pak někdy říkají, jo, vy to jenom na něj svádíte. Já říkám, ne, on tak, takže toho už nebereme, je prostě doma, má zákaz prostě na tyhle ty ukázky.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.
3: Kup mi den, kup mi noc.

0: Naše dnešní středočeské setkání nás zavedlo na Kokořínsko, kde žije náš dnešní host Miloslav Pražák. Chová a trénuje zvířata, zejména krkavce, a to mimo jiné i pro film. A to mi řekněte, co takový krkavec se dokáže naučit?
1: Krkavci se naučí hodně věcí, to právě díky té své inteligenci. Já tam mám jednu krkavčí samici, který bude 30 let. Ta už natočila desítky filmů, různé pohádky. A tu jsme třeba učili, jak má přijít, pootevřít si okno. Točili jsme pohádku, kde vlastně ona měla přiletět na okno, pootevřít si, vejít dovnitř, tam si prohlídnout princeznu, prohlídnout si sovičku, vylítnout ven, zase tím oknem zpátky. Takže to jsme naučili, ona to zvládá, ona je tak strašně inteligentní, že to zvládá strašně rychle. Ona neumí mluvit, ale napodobuje zvuky. Takže ona, když někam přijedeme, tak se mi začne smát, napodobuje lidský smích a takový, takže i dokáže pobavit lidi kolem sebe. My když s ní točíme, tak ona už je tak chytrá, že naprosto zvládá plno dalších věcí, jako je třeba psát na počítači. Napsala pár vět, ani umělá inteligence to asi nedokázala rozluštit, ale opravdu je tak chytrá, že když se jí ukáže, co má dělat, tak ten krkavec funguje a ona je se mnou tak propojená, že se mnou všude jezdí. U nás v republice už je poměrně hodně známá. Vždycky, když někam přijedu a dělám přednášku, nebo tak všichni se ptají a říkají, máte sebou krkavce Máňu? My se prej na ní strašně těšíme. Jo. Ona předvádí i různé věci, jak obejít toho majitele, jak si získat věci z baťohu do brůdku, jak prostě prohledat baťoh a další věci.
0: Řekněte mi, jak přesně probíhá ten proces, když to zvíře toho ptáka něco učíte. Nedokážu si představit, jak naznačíte, řeknete ptákovi, že má otevřít okno.
1: Ono vždycky musí být zatím nějaká dobrůdka a tak mu prostě musíte ukázat, že on když do toho okna strčí, takže zatím oknem bude něco dobrýho. A on to párkrát udělá, pak už to dělá automaticky. Oni jak jsou inteligentní, tak ty věci mu stačí párkrát ukázat. Jednou, dvakrát, třikrát a pak už to dělá automaticky.
0: V jakých filmech si vaši krkavci zahráli?
1: Největší roli ta naše krkavčí samice měla v pohádce Princezna zakletá v čase, kdy stvárnila čarodějnici Murien. Pak jsme natáčeli Nabarvené táče, točili jsme Krakonošovo tajemství a další různé filmy i pro cizí produkci.
0: Zahrál jste si někdy spolu s nimi?
1: Taky. Taky většinou jsou to scény, kdy třeba krkavci mají za úkol toho člověka sníst, napadnou a sníst. A jelikož hercům někdy se do toho moc nechce,
0: to chápu,
1: tak nás oblíknou a prostě ty krkavci útočejí na nás. Oni to není v tom, že by mě chtěli sníst, ale že mě mají rádi a že mě následují. Ale v tom filmu to vypadá prostě, že ty krkavci mě napadají.
0: A to dáte pokyn jak?
1: No, naučíte prostě, že u vás mají něco dobrýho a oni potom, jak vidějí, že někam jdete a oni jsou na mě vlastně od malinka zvyklí mě následovat. Takže kam jdu já, tam oni lítají a ono to vypadá, žišmarja. Ty krkavci napadají tady toho člověka. U nás já je beru ven a když jedu autem, protože mám auto způsobené na to, tak si do těch přepravech jich vemu několik. A pak je najednou pustím a oni lítají. A já vždycky, když jdu a zavolám je, tak to hejno letí za mnou a vlastně mě následují a čekají na tu odměnu, aby se prolítli, aby prostě si to okoukali. A já vždycky, když je zavolám, tak letí za mnou. A já vždycky říkám, až si tohle někdo všimne, půjde s mobilem, tak budu ještě někde ve zprávách, že krkavci jsou tak zlí, že napadají lidi, protože najednou na mě letí třeba 5 krkavců.
0: Jasně.
1: A někteří lidi z toho mají děs, ale já prostě jsem rád, když mě následují a když prostě fungují tak, jak mají.
0: Vaši krkavci můžou takhle volně poletovat. Nehrozí jim nějaké nebezpečí ve vzduchu?
1: No, trošku jo. Oni nejsou kamarádi s těma krkavcema, co žijí divoce v přírodě. A ty, co žijí divoce v přírodě, poznají, že tyhle krkavci jsou malinko jiný a jdou je prostě zabít.
0: Aha.
1: Takže musíte neustále sledovat, co se děje okolo, musíte sledovat, jak oni ty krkavci se projevují. Oni, když se objeví divoký krkavec a ten můj to zjistí, tak okamžitě dává povel a upozorňuje mě, že něco je tam špatně a letí ke mně. Protože ty divoký krkavci prostě si to svoje hlídají a vidějí, že tady je něco špatně, tak to prostě po nich jdou. A ty moje už letěj za mnou, že jo, protože táta je pohlídá, tak honem mě následí. Přesně tak.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je chovatel a trenér zvířat Miloslav Pražák. Když trénujete svoje zvířecí svěřence, co je přitom úplně nejdůležitější?
1: Ta provázanost s tím zvířátkem. Některý zvířátka to učíte na provázku, já toho moc nevyužívám. Já prostě si to zvíře snažím v tom výběhu s ním navázat ten kontakt a prostě pak ho pustím. Já teď mám zrovna momentálně mladou lišku, která byla nalezená. Lidé myslí, že to je koťátko, tak to přinesli a já tím, že spolupracuji se záchrannou stanicí, tak se ke mně dostala a dneska ji mám tak naučenou, že prostě se mnou chodí volně v přírodě. Můj výborný kamarád a cvičitel mi právě poradil, říká, pro vás je mezi sebou se psem. Takže se mě provázal a oni fungují neuvěřitelně. Liška ho následuje, on následuje lišku. Někdy se jí nechce domů.
0: To chápu.
1: Ale když jedeme na procházku, tak ona už se těší, že do té své přepravky a je pak vypustím, oni lítají po lese. Ale musí vždycky být provázáno s tím zvířátkem a musíte mu věřit. Musíte to na něm poznat, že to zvíře vám taky věří, že se vás nebojí, musí vám důvěřovat. Nesmíte prostě žádnou hrubou sílu.
0: A určitě je potřeba i trpělivost.
1: Určitě.
0: Můžete na ně spěchat.
1: Musíte přesně vidět, kdy to zvířátko se dostane do té fáze, kdy vám důvěřuje a víte, že teda to je jeho rozpoložení takové, že vás bude následovat.
0: Jo. My jsme si povídali o těch krkavcích. Vy samozřejmě trénujete i spoustu dalších zvířat. Co třeba dokážete naučit holuba, aby udělal při filmovém natáčení?
1: Teďkon nedávno jsme, nebo točíme ještě seriál a tam používáme holuby. A já strašně rád používám poštovní holuby. To jsou holuby, kteří jsou naučení, že když je majitel někde vypustí, tak vždycky se vrací domů. A my tomu holubkovi, nebo já se mu snažím vysvětlit, že nepoletí domů, ale že poletí tam, kam já mu řeknu. Nepoužívám k tomu žádný silon, žádné provázky. Snažím se prostě s tím holubkem to tak provázat, aby se mnou fungoval. A tam jsou třeba scény, kdy oni říkají, ježiš, mi potřebuje, aby tamhle z toho rohu vyletěl, sednul si tamhle na konzoli a pak zase, aby přiletěl k tobě. Takže musíme ho to naučit a já to dělám tak, že podle toho, jak mu pískám, tak on lítá. Jo? Zní to trošku humorně, ale tak, jak pískám, tak on lítá. A vždycky zatím musí být ta dobrůdka. A oni potom už mě tak následují, že kam já jdu a kam se schovám a kde mu ukážu, tak tam on letí.
0: Když jste na tom natáčení a natrénujete se zvířetem nějakou konkrétní scénu, co má přesně udělat, a potom se stane, že vám do toho filmaři tak trochu hodí vidle třeba tím, že přestaví scénu, je to problém?
1: To se stává dost často. Musíte hlavně to, aby pro to zvířátko to bylo hlavně bezpečný a říct jim, jak teda to vidíte očima toho zvířete. Takže oni si to sice chtějí přestavit, ale vy jim musíte trošku do toho mluvit, protože mu řeknete, hele, to zvíře nefunguje, když mi tohle tam dáte, když tohle tady budete rušit, tak prostě to zvířátko s tím bude mít problém. Takže vždycky to záleží opravdu na té komunikaci vlastně mezi tím štábem a mezi tím zvířetem. Takže vždycky oni musí trošku tomu zvířátku ustoupit. A když to pochopí, tak to zafunguje.
0: Jaké to bývá pro vaše svěřence při natáčení? Pozorujete na některé z nich třeba, že by mělo trému?
1: Já si myslím, že ani ne. Já si myslím, že ty krkavce někteří se docela na to těší, protože se bude něco dít, bude nějaká dobrota, někam
0: nějaká
1: budou
0: akce.
1: Lítat, bude nějaká akce a vědí, že tam budu s nima a že když to splní to, co já po nich chci, tak ta dobrůdka tam bude.
0: Musíte někdy pracovat i s herci, kteří potom pracují právě s těmi vašimi svěřenci?
1: Ano, pracujeme s herci teď momentálně třeba s Markem Lamborou. Tam je provázaný trošku s mým papouškem, protože jsme spolu točili a točíme. A ten papoušek už se na ně zvyknul a docela s ním funguje dobře a Marek Lambora je prostě s tím papouškem taky malinko provázaný, začátku s tom byl jako nejistý a dneska prostě spolu fungují bezvadně. Papoušek u něj sedí, prostě komunikuje s ním a Marek Lambora je v tomhletom strašně vstřícný, což je úžasný. Ten herec, když tomu zvířátku jde naproti, tak to krásně zafunguje. Musí tomu zvířeti věřit a to zvíře musí zase věřit tomu herci. Ja, a když tohle to zafunguje, tak ty scény se natočí.
2: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci a je to škoda, protože si povídáme o zvířatech a to je vždycky velmi příjemná záležitost. Naším hostem je chovatel a trenér zvířat pro film Miloslav Pražák. Ale vy kromě toho, že trénujete zvířata pro film, tak se věnujete také sokolnictví a při různých příležitostech ukazujete svoje opeřené kamarády zájemcům. Koho třeba ukazujete?
1: Jezdím, dělám ukázky, dneska teda už na to není moc času, protože převážně nás ten film jako
0: vytěžuje,
1: zahltí, ale snažím se víc vstříct, když jsme pozváni někam, takže beru tam zvířátka, beru sebou sovičky, jezdí se mnou puštík, jezdí se mnou sova pálená, jezdí se mnou káně Harrisovo, to většinou nesmí nikde chybět, protože při těch ukázkách káně Harrisovo funguje výborně, beru sebou sokolíka a hlavně krkavce.
0: A co všechno můžete ukázat?
1: Krkavec tam předvádí vlastně ty svoje filmové triky, kdy umí z různých láhví a předmětů vyndat si z toho tu dobrůdku pomocí nějakého nástroje. Pak tam můžete vidět létat právě třeba to káně Harrisovo a některý ty dravce právě i ty sovy vidět v tom letu. Se sovičkama to moc tak nejde, sovička není úplně, jak se říká, že sova je moudrá, tak tam to úplně neplatí.
0: To neplatí?
1: To úplně neplatí a některé sovy, je to s nima opravdu složitější i při tom natáčení, sovič se strašně trvá, než si všecko rozmyslí a než někam poletí, takže tam musíte sedět naprosto v klidu, neměl by si žádný zbytečný pohyb, sova reaguje na všechno. Jo, a to je právě ten rozdíl s tím třeba kánětem Harrisovým nebo s tím krkavcem, kdy oni reagují i hned a nemají s tím problém.
0: Když jsme takhle trošku zrušili ten mýtus o tom, že sova je chytrá, je pravda, že přes den spí a v noci jsou vzhůru?
1: To si myslíme my lidé, protože nevidíme ty sovičky. Ale oni ve skutečnosti pronásledují vlastně denní ptáci a oni se schovávají, protože večer se to otočí a ty sovičky loví jak ty ptáky, tak hlodavce. A ty ptáčci, když odpočívají večer, ty denní, a chtějí mít klid a nechtějí, aby je lovila nějaká sovička, tak se je snaží vždycky vyhnat. A my je nevidíme a proto si říkáme, ježiš, tak ta sovička si spí a večer vstane. Ale není to tak.
0: Může se sokolnictví věnovat každý, anebo to člověk musí mít tak trochu v sobě?
1: Asi by to měl mít v sobě. Musí k tomu mít hlavně vztah. Nejdřív by si měl udělat myslivecké zkoušky, jak je to daný zákon, a poté sokolnické, ale vždycky je tam ten vztah k těm zvířatům. A není ani dobrý, když si někdo řekne, tak co já si budu ještě dělat, no tak já si udělám sokolnickou zkoušku. Potom není ta provázanost a prostě s tím zvířátkem to není úplně ono a nefunguje. Takže lepší vždycky, když ten člověk má k tomu ten vztah.
0: Vy pracujete se spoustou zvířat, předáváte to svoje umění jak dál?
1: Já mám 3 syny, tak se mnou ještě spolupracuje můj prostřední syn a ten má taky vztah k těm zvířátkům. Ten to spíš ale jako rozmazluje. Vždycky tati dáme mu dobrůdku, tati dáme mu tohle.
0: A to je trochu na škodu.
1: No, někdy to není úplně ono, ale jako má ten vztah, dokáže prostě s těma zvířátkama komunikovat. My když natáčíme a pracujeme třeba s krkavcem, tak musíte sebou mít člověka, který s tím zvířátkem, s tím krkavcem umí pracovat. A ten krkavec, jak je chytrej, tak právě je potřeba ten člověk, který si umí, tak většinou se mnou jezdí syn, protože ten už ví, jak ty krkavci se zachovají, ví, kdy mi ho má pustit, ví, kdy na něj má zavolat. A když sebou máte člověka, který tomu nerozumí, tak pak někdy může i problém.
0: Jo. Dalo by se říct, že musíte mít i určitou autoritu?
1: Trošičku asi jo, no, musíte vždycky s tím zvířátkem dělat tak. Nesmíte nikdy na něj moc tlačit, nesmíte být na něj zlý, ale musíte mu ukázat, že jste ten, kdo bude trošku to tempo udávat. Jo? A tam to platí třeba i u pejsků. Vlastně musíte být ten, kdo to tempo udává, kdo prostě jako určuje, co se bude dělat.
0: Musí být jasné, kdo je šéf.
1: Přesně tak. A musíte být ale na něj vlídný. No.
0: Máte nějaký sen, co byste chtěl některé ze svých zvířat naučit? O co jste se ještě nepokusil?
1: Jsou různé věci, kterými nás neustále filmaři překvapují. Já miluju to, když ty zvířata mají tu svoji volnost a když je s vámi to zvířátko provázané. Já když pustíte sokolíka, pustíte krkavce, on nad váma lítá, má naprostou volnost. Kdykoliv si může vzpomenout, může letět kamkoliv. A když vy jako ho zavoláte, tak on přijde k vám. Je to takový neuvěřitelný jako pocit té provázanosti s tím zvířetem. A právě proto to děláme, protože to zvíře, když s váma funguje, je úžasný pocit.
0: A děláte to evidentně skvěle, protože ta láska je z vás cítit na stohonu. Tak já vám moc přeju, aby to vydrželo, aby vás zvířátka měla ráda, aby se vám dařilo, abyste si zahráli ještě ve spoustě filmů a seriálů. A moc děkuji, že jste přišel.
1: Já také moc děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: Naším dnešním hostem byl chovatel a trenér zvířat pro film Miloslav Pražák. U dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. V New Yorku bude mít dnes světovou premiéru nově objevená hra Václava Havla Varování. Zítra čekáme podobné počasí jako dnes, teploty vystoupí ke 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili, další se domů vrátí v následujících dnech.
2: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
3: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
2: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Kladně skončila kompletní obnova náměstí Svobody. Kromě podzemní obnovy, sítí a nových povrchů přibylo mimo jiné i vodní prvky, stromy a další zeleň. Speciální je i systém hospodaření s dešťovou vodou. Proměna náměstí je podle kladenského primátora Milana Wolfa z volby pro Kladno těsně před kolaudací. V New Yorku bude mít dnes světovou premiéru nově objevená hra Václava Havla Varování. Formou scénického čtení ji představí spisovatel Adam Gopnik a Oscarový herec F. Murray Abraham. Dosud neznámý rukopis prvního českého prezidenta dokončil režisér Jiří Havelka. Do angličtiny dílo přeložil někdejší člen skupiny The Plastic People of the Universe Paul Wilson. Českou premiéru bude hra mít v říjnu v jízdárně Pražského hradu při festivalu Havel Alive. Sport. Čeští fotbalisté rozehrají proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru na české lavičce zažije večer španělský trenér Santi Denia. Ten může nasadit i nováčka v národním A týmu Lukáše Ambrose. 22-letý ofenzivní hráč je nejmladším členem aktuálního kádru, který čekají i zápasy proti Anglii a Španělsku.
4: Pro mě všechny ty zápasy budou prostě ukázkou toho, jak na tom jsem, na čem se zlepšovat, co ještě třeba můžu vidět od ostatních hráčů a strašně se na to těším.
1: Utkání Česko-Chorvatsko začne v pražském Edenu ve 20 hodin a 45 minut. Počasí. Teploty dnes večer a v noci klesnou na 8 až 5 stupňů. V neděli ráno čekáme většinou polojasno, během dne se vyjasní a bude jako dnes kolem 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D5 z Plzně směrem do Prahy se na 0. kilometru podařilo odklidit následky nehody bokem. Kolona se stáhne od 3. kilometru, zdržení je asi 20 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na konec omezení na 16. kilometr, zdržení je asi na půl hodiny. A na D10 z Turnova směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Kosmonosy na 49. kilometru. Stojí porouchané nákladní auto. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Právě v Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především co by místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohem unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nespívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.
2: Tak.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničáre ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrástu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
0: muzikanti
1: odcházejí.
0: Muzikanti stále hrají, hlasivky odchází. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
1: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč lužičtí Srbové jezdí rádi na Jižní Moravu.
0: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
1: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
0: Čím si to vysvětluje? Čím to je?
1: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
0: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu. Díky a naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a Festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásil zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovjanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starosti.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí od těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, zpátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeju to též všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobili tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goránka Voljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavjánočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku In Báze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a upřímné hlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v In Bázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvána vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, nezvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let. Díky ním jsem poznala třeba park Ztracenka. A ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. No, no. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí. Ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Paní Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysil.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Och, krásavec, och, krásný. Potom tak na mě posmeril, že
1: ty vlastně taky nejseš jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babí léto?
7: Přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá. Že jo?
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, že jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou rusku, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: K kolik je tady Češek?
7: 4 Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme. No.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslím si, že se tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Mm-hmm. A to je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Nechat. Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata, takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát, protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, před bránici a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha, ha. To bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoce má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné. Vděčnost. Eva Chlásná překládá.
1: Když přijeli po těch, byl velmi vystresovaný po těch neočekávaných záležitostech, takže byli vděční, že tady můžou žít.
0: Odkud přesně pocházíte?
3: Charkov. Благодаря вашим людям.
0: Jak jste se dozvěděli, že tady je klub seniorek?
3: Slučajně poznakomились.
1: Už si nepamatuje, kde s Lubou, která je taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, že ji přijali.
3: U ní je velké dobré srdce.
0: To o vás říkala. Pani Nino, co se vám tady v babím létě nejvíce líbí?
3: Vše dobré, lépe nemůže být.
0: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
3: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
1: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže teď toho lituje.
0: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
3: Da.
0: Tak ano. Ano, i od paní Ljuby, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
8: To, co mě zdělali v Ukrajině.
1: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně ji to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
8: Já v Ukrajině účastovala v ansamble.
1: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
0: Odkud pocházíte přesně?
8: Já tolka na hranici Charkovské a Doněcké oblasti.

0: Ujúci slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
1: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. Jestli na nás nedostávají granty, peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
2: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
1: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo babí leto. Teď nikdy se neobjevujeme. A přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
0: se scházet. Míní paní Eva Chlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexandr Zpěvák.
3: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě je teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, nic zatím nehledejte.
2: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
3: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede a že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
2: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
3: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
2: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
3: Tak můžeme to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla. Jo? Vždycky jim to místo nějaký tady zase nabídnem. Většinou tak třikrát za měsíc určitě máj.
2: Od vás zelená?
3: Jo, teď mě z babí léto zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
0: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mia Oni přeje Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího

0: Ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
1: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
2: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít. Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a 5. kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomalej až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
6: já jsem se učil totiž doma, víš?
5: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, téhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je.
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
5: No jistě, fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: Ano. No jistě, ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to
5: opravdu.
6: No to
5: opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol a tak, já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymýšlel.
6: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, nebo škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy, mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané, počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Já jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
7: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
5: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
7: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
5: Podívej, já si to
6: jenom
5: taky...
6: to ne.
7: No. A nebo klidně duet.
5: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
7: Dobře, a nebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor vančáků a vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako i trničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už tyby, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostanem k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď jsi mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala žena, jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal,
0: takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, zprávy.
0: Stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo
4: v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
1: To do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás u
3: kapely. Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio. Bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšel v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastróly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. Honza se chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hodně obstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potlesk pro vás. Máme tu čest, já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Okay. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit 100. narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filu to. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
8: tomu. O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za A,
5: triangle, za A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím ale fagotem
9: ten jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, tatka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše paradoze. Kolegyně míchají.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
4: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec nezakázaný.
4: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
1: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
0: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
2: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtišího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
0: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna. Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barrandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď začíná Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazovala, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické věc, krámy,
3: co oblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře, no. Dobře. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě se to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím se jim to líbí.
2: U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten jednoprocentní lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovateli těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: Petrův zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
3: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
4: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
3: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
5: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálí méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty

0: když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
1: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře, přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
2: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny. Sport. České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomalej až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Hvězdné návraty.
3: Hvězdné návraty.
4: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
5: Nekecat a líbat!
4: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
5: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak... Ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
6: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
5: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
5: Zašli graci bez hudby.
4: To je fakt. To by nešlo. Takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taký slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tato věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře, jde. Dobře, dobře.
6: Tak se chlapče vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Jo.
7: Ono to bude hezky navazovat, jo,
6: pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak.
6: To jsou mi věci. To jsou mi věci.
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2. Jsou mi věci, to byly věci 2.
7: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nogou.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid.
6: Herci.
7: Prosím vás, ne, klid, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připravení tu scénu odehrát, jo?
8: Pojďte, jdi si
7: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
6: Shakespeare, kdy to viděl?
8: Lehni!
6: Tudle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá, ale...
7: Prosím vás, klid.
8: Nemusím drzet, si
7: dobře, dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď jsem mi mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale
8: nějakého. Ale mě to jedno. A jedno, kolik ti bylo ty. Co? Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, Bož.
3: Dobrý.
2: Teď mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, Bož. Opatrý. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: No, na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: Já jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říkala, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry, znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tady. Nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: bup! Znám nejde, ona Alžběta.
3: Jsi opravdu, ale přísám, životě opravdu, já jsem sem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce měl, jdeš do tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoštaka dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy? No,
3: já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Mužíno, hasova, pálená, starý hmoští, špetka koření, kozí chlupa, bouška vzdálená, k tomu špěle z vytrnic. Lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabrat na teď paporač.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový ty jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co vzal? Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že ho v hospodě a ten jeden začne dělat bez žíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, kdybych nejčí spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndala tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla ani zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma. On jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
7: ale
6: co?
7: Ale teď jako nemůžu.
6: Ale je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo, a o to jde.
6: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna ty, když chci kojit, to není normální.
7: Ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No a co zveš?
0: Až z Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav I. dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava I. dobrotivého
3: na Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce Vánoc, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: No, já už z toho byl.
1: Já nevím, že jsem lezli, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejsi, ať se sebere, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ty pořád jedáš,
2: mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, děku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práskat z něho bude.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle. To,
4: já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au, domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne, buchtičky? Ne, to nejde, au, doma, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný hněv. Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: Tak tam
3: nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale... a trepat nožičkami.
3: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem půjdu.
4: To je... Víte, nebyste.
3: Já to bych měl přeci vytáhnout.
4: No, to je panice. To je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář po čase ten, která má větší prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé, tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také. A vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak? Řekneme za chvíli.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu? Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčok Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefonní číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku, tady Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna. Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás? Jak jste zžita za svůj život?
2: No, tak velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne, ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Ale ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože... A můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě sledat příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. A říkám, potvor, já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle, no... Ale to znamená, že to se ve vás ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo.
2: No jo, to jo. To... No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem na rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: A to jsem měla, já nevím, 40. To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostruhu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
2: Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
2: a
0: ten hrnec.
2: A ty normálně při vyšetření. No. Tak. A ty se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Ploska, to ne. Mm-hmm. A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo, jako kluky, chlapy, holky, jako v Dani už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře.
0: Mm.
2: Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, ano. Ale někdo spodní. Takže já jsem kapla vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška, můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký psí uši.
0: Jež, to si znamenám, psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: Jo, protože, no tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně.
2: Jiného mě
0: tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: A byla, to je byla, důležité.
2: Byla, opravdu byla. Jako,
0: to tak je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, naschledanou.
2: Ano. Musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to dali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to Pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a někdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let. A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

0: Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás a ať už v dobrém či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělal větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale potom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda, ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Dana. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že k paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano. I když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít tílko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná ňadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě, tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony, prostě to nesnáším.
0: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
2: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako... To
0: no,
2: jako
0: je tam, když, uznejte sama, že zase, když ano. člověk má v hlavě nějaký minrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoct s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne, jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
2: No, já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom popoběhnout, jo. A ona ji věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí ktížily. Vyloženě ona měla o nějaký tři větší velikost.
0: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
2: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo, dvojka to je takový průměr.
0: Ano.
2: Takový ženský průměr, dvojka až trojka, no a to ostatní to už je nadměrnost.
0: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
2: A to je prsata.
0: Právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
2: A vlastně,
0: dejme tomu, před pár lety možná, třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
2: 37C to vůbec, jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
0: Ale to já už vůbec jako ne, ale tak, tak nějak...
2: Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale jako, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností pořád to slouží.
0: Moc děkuju za zavolání. Díky.
2: Krásně, já moc vás zdravím.
0: Taky. Dobrou noc, díky.
2: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pámbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, radši pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk. Na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zirková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tedy zašla za svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach
0: cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, jsem si přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světadíla, nevím, teď to musí být hrozné pro tu duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to co se zastavme, jaké babské typy, nebo co, čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prsto, anebo tvaroh, no, že to vytahuje ten zánět, tak to myslím, že bylo tak jako k užitku, no.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci
1: prevence?
0: Ne. Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě v mladém věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Pro různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při vejšce 172 cm a to si teda mojí mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem si jí dostala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že si na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo co zbývá taky může
1: taky,
0: být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale
1: no.
0: Tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat. No, tak co se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no,
0: to tak je.
1: Pravda,
0: a naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, že jednak mě to připadá takový nevkusný a myslím si, že i snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no,
0: nikdy. To i slepý by asi pravděpodobně pobral. No. To je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím, rakoviny prstů, to jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský, povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže není to věc, která by byla úplně stydlivá, že jsou věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák a ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se za to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky děkuju.
0: Ať se daří.
1: Dobrou noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás může, ať nás netrápí.

0: 731 800 900.
1: Ty, kdo mě uslyší, buď vítán.
0: Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer. Tak Jan.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
2: No, tak budu 2 měsíce možná. Jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, jsem holku zašátkovaná, po operaci rakovina. Oba dva implantáty.
0: Ano.
2: Tak se tam potom tři ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí cosi, že si můžu šáhnout a já, ale byl to přesto, že šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a Tatra válník 10,5. Teta, vy tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně do tráví. To bylo štěstí pro příslušníka SMB, protože v momentě, když si znám předpisy a už mě, jelikož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, příliš stavební, tak jsem mu ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestal okénko a třikrát jsem mu zopakoval, že jsou na vojně, a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní v civilu, v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stáhla okénko. Začala na něho, aby se nespéřil, třema jazykama, východňářský, maďarský. Východňářský, maďarský, jo.
0: Pojďme k tématu, prosím. Máme dneska téma.
2: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
2: No, však právě. To bude za teřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma. Nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6. Na těch 100 kilo, ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská, udělaná, celka. Tak vypadla a na to příslušníka SMB, kromě jiného byla ještě zrzavý, spadla a ty má nadama na krk a trénovala klíky. A vždycky se jí podlomily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila klaňka, pravačka o levačku chytla a prepáčte, víte, ani nemůžem na noj, úplně spisovná slovenčina, promyslovačka byla, domlátit jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu. Malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu. Někdo není spokojený s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají. A někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit. I o tom je dnešní téma Malá, velká, žádná.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekáželi. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prosazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě do zad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo a ona suše odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala. Dobrou noc.

0: další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že teda, nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že je mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně nemá jaká?
1: No, ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně, nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. Mm-hmm. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, dopa by se s tím tahal. A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla, nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat pod prsenku, protože jedno prso mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál, takže to prádlo dovede lecos prostě poopravit.
0: Ano.
1: Ale já si pamatuju dobu třeba u mojí maminky, kdy tenkrát se nosily, a určitě starší posluchačky mi to potvrdí, takové ty podprsenky s těmi gumami křížem. To bylo něco strašného.
0: Jo, jsem to říkal, ano.
1: Silnější, tak mu vystoupily ty faldy přes ty pole, teda vyznačený těma gumama. No, to bylo něco hrozného.
0: Je fakt, že já jsem...
1: Zaplať pánbu, že ty doby jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
0: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi. A ona, když se s ní...
1: Já vím, kterou myslíte, tu paní. Ona často
0: říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
1: Takže... Ale k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
0: Děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál. dál,
1: já
0: doufám, že to bude.
1: Já taky vám zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno a
0: tak.
1: Dobrý.
0: Taky, dobrou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Koukám na hodiny, za 3 minuty půlnoc, dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do 2. hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky, případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří, klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmově vedle sebe.
2: Sedni si. Posaď se.
3: Dívej se na cestu, ať nezakopneš.
4: Bez starosti.
3: Keď se jadí.
2: Tak a teď. Plouchnička. Jako třešnička.
5: Vy jste museli aspoň dvakrát.
2: To je vzrušující.
6: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
8: Sama voda? Přihořívá?
9: Nejradši mám takový, co na nose, prsenky.
10: No co? Vem si pod prsenku.
11: No jsem v práci, ne? To byste, bys si to dovolit nemohla, za to bys možná dostala.
12: No kdo, pojď si rozepnout ten zip.
13: Přejete si.
14: Bože, takový vlahý večer.
15: Chtěla bych nějaký milostný román.
13: Prožít nebo přečíst?
14: Jsem daná.
16: Trochu masochistka, že?
17: Všim si si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
18: Všim.
17: TSK modely.
16: Zásni.
13: Mě to tak rozrušující jsem. Už lidé to nezažil. Mě stěla to nic.
19: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senečné.
8: Hamba aspa jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
2: Pojď. Až si tomu stoupne.
3: Come la signora? Così.
0: Jo, così. Asi tam.
11: Velebnosti.

0: trošku medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra, no pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správné, na správná prsa, nebo košíčky, nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete, nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost, či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa, ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hinek z Vysočiny.
0: Hinku, pověste, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl třísku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradičkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a potom, až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mojí ženou. A byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě já jsem říkal, že kdybych napsal poem Mácha máj, smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně ale spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen, bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna a je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste se vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm.
0: Děkuji. Děkuji.
2: Já jako upravu maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prsou neuznávám. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.
2: My jsme měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala do huby to stačí a do ruky.
0: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvláště slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900. Malá, velká moje, tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
4: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
0: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
4: Ano, už to bude vydržet.
0: Tak, hotovo 20, malá, velká, dobrý. Moje. Jak je Ludmila na tom?
4: Prosím. Halo?
0: Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
4: No, já vlastně poslouchám. To já nevím, odkud pokázal Teogare, já jsem dcerka z Valašska, která se narodila v Karolínce, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vizoviče. No a to ještě prsám, no. To když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám víc jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, bože, dcerko, děs, když jsi jak opuchlání. No a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, a když bychom měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tak ti nech jak bychom, protože můžu být hubená, že brácha tady jak týčka a nikdy tlustě nebude. To je takový typ člověka, jo, někdo nepřibere, kdyby snědl, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a celky oči.
0: Chápu.
4: Prostě se. To jsem se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mě říkala, bože, dcerko, už nežer, už je jak dýně.
0: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
4: Ale jo, já úplně, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
0: Dobře, děkuji i vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což já na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňování mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla,

0: Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví, dohromady malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy, muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někde se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem, přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch, taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vztažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dělíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy, no tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa požehnaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako jsem už byla tak nějak jako s větším prsy. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha CC. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubělý prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
2: No, cítila jsem se taková méně cená prostě. Vadilo
0: jiná,
2: mi to.
0: Jiná, na odstřel, na posměch.
2: Cítila jsem se, ano, určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc, i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo?
2: No tak maminka, jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka, jo. Mm-hmm. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka, jako.
0: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru, nebo máte dceru?
2: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
2: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct, a zrovna to nevyšlo takhle.
2: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se, to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
2: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano, myšleno tím, ano, pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit? Jak bolí prsa?
2: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou, jako není to tak, takovej komfort pro ženu. Řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení? Oblečení, nebo svrchní oblečení?
2: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
2: Ano, ano, ano.
0: Protože
2: ano,
0: znám spoustu.
2: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda, že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti, a mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
2: A to je chyba právě, ano, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
2: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, to prosím vás tím, že vás volám moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala si zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mm. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii. První mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že odstraní. Mm-hmm. Tak mě to odstranili, už je to 16 roku. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu do knihy kuriozit, že mám jedno prso menší, jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vyspává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Opravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo? Jako, to jste si našla sama tu bulku?
1: No, spíš mě to paní doktorka našla mm-hmm. na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktori, že je to malý a v začátku je se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: A jít a zavčas.
0: Hmm. Takže takhle to dopadlo aspoň tady v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
1: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla jsem po Brně, volala jsem domů dcerám a nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, ale za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 let každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. No teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla teď na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Menší.
0: Vnímáte to, vnímáte ten rozdíl, jo, že tam je zkrátka, tak když s nima chodíte celý život.
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika letech mě to postihlo? 60...
0: Takže bylo to, už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
1: Ale já mám 2 dcery
0: ano.
1: A oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka až od kolikati roku. Ale mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka chodící, vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím budovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říkali, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a měla, že mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to zapáne, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstranil ledvinu a tak jako
0: žijete si. Žijete. No, to je důležité.
1: Jo. Jenom jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je tam jedna taková moje chyba od malinka, a vypít 1 litr a půl A možná ale ne vína. My jsme vinaři jako spolu, takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. On to dělá tolik let dlouho do urologii a on je opravdu řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, že to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už můžeme jít bodovat víno, už můžeme jít odletit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou, jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byl srdcem, i když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem vlázně v Poděbradech v celý květem, takže jsem si tak jako užívala. No, a
0: odpočívala.
1: Tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaké lemply nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci, opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgině ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a neztrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už mám dost dlouho a neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega.
1: No.
0: Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křestním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší a kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře, dobře, dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: Nebo žádná. A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem tím u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili výchozí závěr byl buď operace a nebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let, možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest
1: ne,
0: je?
1: Ne. De facto, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků. No,
0: chápu.
1: Někdy chodím dobře, někdy chodím. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám. I ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak. Tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla linku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl, akorát do klobouku.
0: A děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvát do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef Vyšlapaní.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželství mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo v poslední 4 roky ji provedli ablace mami pravé, čili odoperovali prso, měla tam prostě rakovinu. A chci říct, jako u kterých žen se to více projevuje. Že se to projevuje u žen, které mají přebytek jako mužských hormonů. A to jsou ženy, které prostě trpí větším ochlupením nohou, nebo prostě knírek pod bradou, teda pod nosem se jim měla, měla tetičku v Liberci, která se dokonce holila. Takže to bych chtěl říct, jako proč a u kterých žen je to více náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípu. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
0: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
1: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
0: Dnes jo. Tak si děkuju a vážím
1: zdravím
0: si toho.
1: Všechny posluchače taky. Dobrou noc.
0: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání. A bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Stammgast.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gottwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespearea, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec na klavír, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech a tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděl.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než který jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to komedie. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou?
5: Jo.
4: Že jo?
3: Ještě,
4: já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, pojďte.
5: Tam dobře.
3: Šefe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, co pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No.
3: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, no flámovali, no seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův máje, Vytázky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: Jo, no to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzský proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda, ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká,
8: ty, já tě hrozně chcu.
7: A ona co říká? Zase mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká, Čmaně, co ona říká? A říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít.
8: A říká, ne, já jich chcu, hrozně jich chcu.
7: Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu v Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabante, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak nebude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jiný, teda Sváťa, zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městských divadel v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťák, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo, no a kdo tam ještě, Juraj Herc režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat, no a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Hlučná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazar a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, já si vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyve, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chybne, tyve. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Kdy se to stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyve.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě a já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kretene, kreten?
4: Kde je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, ne, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Ty vole, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš,
5: ale
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když
4: no,
5: jsi šoku ještě.
4: No to víš, že si dám, ale já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, šok jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, ta je dobrá, čiče, ta je dobrá, ta je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás? Aha. Ah, výborná, ježiš, ta je výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Zase pokutu. Dej
4: si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti tam dám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbraň chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: No to jo, na čí jméno by to bylo?
5: Tyhle, konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemal jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Vysvětlej mail.
5: Adresu, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale ještě
4: co?
5: Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já
4: to
5: ves
4: je?
5: Na klíně zeml bábu.
4: Koho? Zeml bábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální zeml bába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě zeml bába s trávou, prosím tě.
5: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá bába. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky zase?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá,
5: jen si dej, jen si dej.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Já něco řeknu. Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, aby nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, ale... A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácněla v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe. Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
7: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
8: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
8: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
8: No to je prima, to máme kliku. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
8: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
8: No práce tu teda máte dost.
3: No to ještě.
8: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott. Vás jsem poslalo samo nebe.
8: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
8: Uh-huh.
3: A kde?
8: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
8: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
8: no.
3: No tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuju váš sporák.
8: No cože? No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
8: No ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbávu.
7: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
7: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No tak, co asi, přemýšlej, no.
7: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
8: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
7: Houby pizzu. Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
8: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
9: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
10: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
11: A proč by byli v koncích?
10: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
11: Ztratit se můžete raz, dva.
10: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
11: No třeba půjdete na houby.
9: 26.
11: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
10: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
8: Ale no tak děte.
12: Náš děda je pěkně ostrej.
11: A proč hovadinku?
10: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
11: Sedláčka, dědo, sedláčka.
10: A já říkám chalupníčka pořád.
11: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy k tetrám živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
10: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
13: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte vcíprout.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
1: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
5: Nic, je svobodnej. Když zůstane na Cínovci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
1: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
12: Mami, ví o tom psali v novinách.
14: Černý kronice.
12: No.
5: Tu si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšvih. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
1: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád Kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, seříznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říká?
5: Šost.
4: Ale ne.
0: Šost, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Oh.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. Jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
6: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renček, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku...
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo ani někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastav mě motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Zakourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare.
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne, tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený, tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, když si důvěř, to máš lepší. Já neumím hrát nějak tu čubnu.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, asi to, když musím odskočit na záchod. Tak máme, já ti dám Leonku. No
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši z práce, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký z práce?
3: Ježiš, co to mělo. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo,
2: takový kraviny.
3: Ty jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no, už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojený, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Julii, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodobo, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že uděláš 2 hodiny radosti, že zapomíná ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání a radost.